čekáme na výstřely z aurory, ležíce v plný polní na kanapy.

0: Jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Když má člověk takový plachty jako ty, tak nesmí tu údržbu zanedbávat. Včera jsme vozili cement. Jestli dneska zaprší, tak se ti udělá za ušima beton. A budou ti to muset ocekat majzlík. Ses měl narodit jako kůň původně. A v poslední chvíli si to pánbůh rozmyslel.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: A tak ono je to celý o kartách, vole, němej, ten má tři žlutý, ty vole, tam je to vyřízený. Tam je to celkem jasná situace, vole.
2: To vím všecko, ale Michal to hlásil po cestě, jak jsme jeli.
1: Já vím, ty vole, my to musíme doma vyhrát tentokrát. Já vím, že jsme se trošku zvedli psychicky, blá, že to jako zvládneme, jo. Ale musíme tomu štěstíčku jít trochu naproti, ty vole. Hele.
2: To je jasná, vole.
1: Hele, je tam třicetník za kříž. A padíka, kdybychom náhodou vyhráli, no prostě jako normálně.
2: No, to je jasný, super. No.
1: Ale my potřebujeme hlavně nějak nacvičit los, ty budete potřeba nacvičit ten los.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: thoughts, emotions, and then our actions. And we need to realize that the Holy Spirit will lead us into all truth.
1: Ahoj lidi, tady Vašek Blaha ze skupiny Divoký Bill. Zdravíme posluchače Rock Rádia a těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rockovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
2: Konec konců, to je její věc, v každém případě ji čeká soud.
3: Jaký soud? Máňa říkala, že dokud já se nevystěhuju, tak to není směroplatný.
4: Já na ní žalobu v každém případě podám.
2: Ale ne, to není třeba, pane inženýre. Není třeba, aby každá rodina podávala žalobu zvlášť. Žalobu podáme kolektivně a bude to jeden velký proces.
3: Jaký proces?
2: Velký.
3: Máňo, oni říkají, že...
2: Máňo? Máňa je tady?
3: Ne.
2: No tak se nám ukažte, Máňo. To kde pak jste? Neschovávejte se.
5: Já nejsem žádná paní doktorka.
2: Ne. Já myslel, že jste doktorka práv, když tak přesně víte, co je to směroplatné.
5: Já uklízím na OPBH a tam jsme takový případ měli. Lidi si to rozmysleli a nikdo je nemohl nutit.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Na babičce nejlíp vidíš, že člověk se učí jenom proto, aby nakonec všechno zapomněl.
2: Tati, a byla tě taky někdy tvoje maminka?
1: Ne, jenom tvoje.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockovýradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Tak jsem slyšel, Karle, že si tomu Pražákovi načechral pilíř.
3: Starej se o hroby, Havrane.
2: Ano, ano, dopředu se to jezdí, ale zacouvat to už odchce Fištrona.
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Utiku. Senzační film. Rumunský. Máš lístek? To musíš vidět. Tak tady. Ještě, že jsem ti ho koupil. Tomáš, ať nezmeškáš žurnál. Oblíka, jo, ne, jdeme, pojď. Je to trochu cestopisný a trochu erotický. No, já bych na to šel ještě jednou, ale nemůžu, musím se koukat na besedu o hovězím dobytku.
0: Rock Radio. Konec legrace.

ještě vás honí mlsná? Máte chuť na pořádný rockový nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každý. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky.

0: Prázdniny jsou skoro tady, což převážně znamená, že je třeba dětem vymyslet program, aby se neflákali a nepodlehli podvratným živlům. Například je naložit do nového džípu a vyvést třeba na Milešovku. Že nemáte džíp? Klid, na týden vám ho půjčíme i s plnou nádrží. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd, Honza s Anabel vám řeknou, co pro to musíte udělat. Slušná jízda celý týden v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.

0: Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. Nabízíme zkušenosti, poradenství a osobní přístup. Registruj se na ptservice.cz a nebo přijď omrknout nejširší výběr do naší prodejny v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz.
1: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
2: Rock Radio. Slušnej rok je tady do.

0: nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké čtvrteční ráno, je 6 hodin a jsou tu zprávy. Prezident Petr Pavel bude součástí české delegace na červencovém summitu NATO v Ankaře. Po měsících sporů mezi hlavou státu a vládou ústavní soud předběžným opatřením uložil kabinetu Andreje Babiše, aby zajistil účast prezidenta na aliančním zasedání. Vyhověl tak žádosti Pavla, který podal kvůli sporu kompetenční žalobu. Program Nová zelená úsporám dnes v 10 hodin dopoledne otevírá příjem žádostí na energeticky úsporné renovace domů. Přímá dotace je určená pouze zranitelným domácnostem v programu NZU Light. Ostatním domácnostem ministerstvo ve spolupráci s finančním sektorem nabízí bezúročný úvěr na dílčí i komplexní renovace. Venezuelu zasáhlo krátce po sobě dvě silná zemětřesení. Informovala o tom agentura AP. V Caracasu se zřítily některé domy. Odhaduje se, že katastrofa si vyžádala mnoho obětí a rozsáhlé materiální škody. Čeští fotbaloví reprezentanti v závěrečném utkání skupiny A na mistrovství světa v Americe prohráli s Mexikem v tamní metropoli vysoko 0-3 a do vyřazovací fáze nepostoupili.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes nás čeká opět slunečný den, bude celý den jasno, během dne místy přechodně polojasno a nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 29 až 34 stupni Celsia.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Pozor si dejte pouze na D1 ve směru na Brno, na 340. kilometru se srazily dva nákladňáky.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rokovej rozjezd.
6: Dobré ráno, čumáci! Pěkný čtvrtek vám přeje Honza,
7: Anabel
1: a Zuzka.
6: Necelý 3 minuty po 6. ve čtvrtek 25. června. Vypadá to, že nejenom teploty stoupají, ale i pracovní morálka je naprosto nejvejš, co jsme kdy mohli mít. Já jsem nikdy neviděl Zuzku předčítat nebo říkat dopravu a u toho se hrabat v batěhu a něco tam hledat. To teda fakt nechápu.
8: Já jsem tak má hlad, ježiš Maria, má přirozený potřeby. No.
6: Že to je skvělý, že bych to říkal třeba z výtahu některé ty věci.
1: A
6: už
1: ty to nezvládneš, my ženy umíme dělat několik věcí najednou.
6: No, to podle říkáme, toho to vypadá.
8: To říkáme, ale většinou to moc nefunguje.
6: Ježíš, děkuji, to jsi první ženská, která to řekla.
8: Já to přiznávám, že já čumím na telefonu, nikdo na mě mluví, já vůbec nevím, co říkal. A já, jo, určitě. Zvládám 8 věcí najednou.
6: No nic, tak si pojďme radši dát nějakou muziku, tu zvládnem, dej ten čudlík zmáčknout.
8: Alež Brychta, lidi jsou lidi.

0: 6 hodin 10 minut na Rock Rádiu z kapelu Guano Apes a jich Quietly. A my pro vás při čtvrtku, přátelé, máme připomínku toho, že celý tenhle ten týden máme takovou speciální rozdávačku.
1: Ano, opět vám ji zopakujeme o něco později. Každopádně, kdo nás poslouchá každý den, tak už ví. Kdo nás neposlouchá, tak nás poslouchajte dále, protože se to dozvíte už brzy.
0: A teď už si dáme sladě. Má ho má na Rock Rádiu.

0: Kulendárium.
1: A s kapelou Beast in Black jsme dálnicí na Mars dojeli až k dnešním oslavencům. Svátek slaví Ivan, případně Salome, anebo Fabricio.
2: Salome, netanči, nechceš-li.
1: No, a tady Fabricio, to je zase pro Zuzanku, která ráda jezdí do Itálie, tak Fabricio by ti udělal pizzu. Nějakou Havaj. No a jinak dneska narozeniny slaví třeba česká moderátorka, herečka, zpěvačka Terka Pergnerová, naše skoro kolegyně, tak bychom jí mohli pozdravit. 52 let, člověče.
2: Na Esu jsem vyrostla, nevím jak ty.
1: Já jsem vyrost na ní spíš.
2: Jo, tak potom, potom až později, pozdějším období, já tady nevykoktám, jsem si to představila.
1: No. Takže přejeme všechno nejlepší a pojďme radši na další oslavence, na ty hudební, protože tady třeba koukám, že dneska má narozeniny George Orwell, že jo? Autor románu 1984, to už je velký psychop. Takže pojďme radši na muzikanty. 54 let, kanadský basista Mike Krueger z Nickelbacku, nevlastní brácha Chada Kruegera. Let má americký klávesák, skladatel, producent a studiový hráč David Page, jeden z frontmenů superkapely Toto. Osmdesát let by oslavil americký klávesák a kytarista Alan Lanier, spoluzakladatel kapely Blue Oyster Cult. No a 80 let by oslavili britský multiinstrumentalista Ian MacDonald, spoluzakladatel kapel Foreigner a King Crimson. Přejeme všechno nejlepší.
2: Ale modrá ústřice, to byl nějaký klub, ne? No nevadí.
1: Takový klubík taneční to bylo, no. Tam se chodili, chodilo na pátou.
2: Kucí se tam chodili bavit, ne?
1: Si pak pustíme, jestli chceš.
2: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
1: Jako vždy, strašný. Za chvíli Arakaj Dimitri, žít svůj sen.
3: Bylinka utržená za svitu měsíce vám tuky nespálí. Velký reklamní sliby vám sami postavu nevylepší. Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. Registruj se na ptservice.cz a nebo přijď do našeho obchodu v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz. Nákupem na ptservice.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
4: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
5: Rock Radio.
6: Tady je Milan Fej ze skupiny Delta Boys. Zdravím všechny posluchače Rock Radio. Jsme pěšáci
7: rock and roll. Ahoj, tady je Mardi z kapely Vypsaná Fixa. A Liverpool.
8: Jmenuji se Láďa Křížek a zdravím všechny Big Beatáky.
9: Ahoj, tady je Olda Říha Katapult, ať se vám daří, ahoj.
10: Nevadí mu, jestli sněží, nebo je krásný den.
11: Nazdar, tady je Vilda Čork, zdravím všechny posluchače Rock Rádia.
12: Dobrý den, to je Vysky a zdravím všechny posluchačů Rock Rádia.
13: Hi, we're Girls School. I'm Enid.
14: And I'm Jackie.
13: And you're listening to Rock Radio.
3: Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Rakajn a Dimitri na Rock Rádiu žijou svůj sen jenom 20 vteřin před 6:30. Pojďme si dát první rychlý čtvrteční zprávy se Zuzkou.
1: Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Co se děje?
2: Hezké ráno, máme přesně 6:30, jsou tu krátké zprávy. Poslance dnes zaměstnají pravidelné interpelace na členy vlády. Na programu jsou taky některé mezinárodní smlouvy v úvodním kole. Jde většinou o daňové dohody a o smlouvy o policejní spolupráci. V Gdaňsku na severu Polska dnes začne dvoudenní konference věnovaná poválečné obnově Ukrajiny. Ukrajinskou delegaci kvůli aktuální roztržce mezi Varšavou a Kyjevem místo prezidenta Volodymyra Zelenského povede premiérka Julia Svyrydenková. Zúčastnit se má šéfka Evropské komise Ursula von der Leyen i desítky hlav států a šéfů vlád. Basketbalista Jan Veselý kariéru ziskem španělského titulu s Barcelonou nezakončil. Katalánský klub, jehož barvy hájí i další český reprezentant Tomáš Satoranský, prohrál čtvrtý zápas finále s Valencií 84-108.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude jasno, během dne místy přechodně až polojasno a nejvyšší teploty naměříme do 34 stupňů Celsia.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Na D1 se bouralo ve směru na Brno na 340. kilometru a v Praze se řeší nehoda v ulici v Holešovičkách.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
0: Zuzko, díky a my jedeme dál. Teď si dáme Four Non Blondes a jejich 90-kovej hit What's Up, který by se česky hezky dal přeložit jako co je

0: Zlý oči, Evil Eye, Sadio na Rock Rádiu v 6 hodin a 40 minut. Je čtvrtek, takže je to jasný. Je léto, vedro, lidi se na sebe mačkají, nejenom teda při tancování, ale i jindy. No a z ničeho nic, vyrostou koláče v podpaží.
1: Ano. Plyne se nesnesitelný smrad celou mastnou tyčí, nevíte, jestli vám slzejí oči z vedra nebo z toho smradu, a je to radostné, krásné, užíváte si to naplno.
0: A teď nevíte, jestli zvracet do tašky nebo si otevřít okýnko, který je až u stropu, takže se tam úplně netrefíte.
1: Každopádně právě toto bude tématem dnešního dne. Rozhodli jsme se pro romantiku tady s Honzíkem a to jsou vaši smradlaví kamarádi, kolegové. Jestli máte nějaký vtipný zážitek s nějakým smradlavým kamarádem, protože my jsme tady vytáhli Johnnyho Deppa, který se sprchuje jenom občas. Jeho dech je cítit po tabáku, údajně říkají to o něm. Nevím, já jsem se s ním nelíbala, takže to nemůžu potvrdit. Každopádně jeho zuby jako vypadají, že už neviděl dentální hygienu tak od 94.
0: Ještě nemá vyndavací?
1: Ne, to rozhodně nemá. To ty pahýlky tam černožlutý nevypadají, že by si nasadil schválně.
0: Tak přátelé, pokud máte nějaký podobný zážitky se svýma kolegama, ať už mají pahýlky, nebo smrdějí jinak, v životě neviděli sprchu, nebo deodorant, nebo nějaký jiný vonavý věci, tak nám to napište.
1: Ano, takový vyhnilý zoubky, když na vás někdo dejchne, to je radostné požehnání. Takže těšíme se na vaše vtipné historky, probereme tady společně a za chviličku Vysací zámek.

0: Queens of the Stone Age, I Sat by the Ocean, seděl jsem u oceánu v 6 hodin a 53 minut. Dneska probíráme různý smradlavý věci, teda zatím jsme to stáhli hlavně na kolegy a pány, ale když byla ta písnička o tom oceánu, tak v oceánu jsou ryby, tak i dámy jako někdy, nebo ne, tohleto téma nebudem tady rozmazávat radši.
1: Zuzka se tváří, že si nablije do toho mysli, já už jsem po snídani, takže já jsem v pohodě, každopádně. Ano, i takové ženy jsou.
0: I takové dny jsou.
1: Že, u mě ne, teda jsem je upravedlně, ale věřím tomu, že jsou dámy, které, nebo slyšela jsem různé historky od svých přátel a...
0: Já musím teda se, asi se klidně přiznám, já si myslím, že to je už jedno, že jednou jsem se jako strašně opil na jedný nejmenovaný akci a potom jsem tam obtěžoval jednu nejmenovanou paní nebo slečnu tehdy a jako něco tam jako dopadlo maličko a pamatuju si jako velice matně, protože jsem byl fakt jako totálně na plek, že ve chvíli, kdy jsem tak jako zasednul a dvakrát jsem se nadechnul, tak prostě jsem se ocitnul na tom švédském fjordu, na té rybářské lodi. Vedle stála fabrika, jak tam vyrábějí surströmming, že jo, ty žnící kyselý sledě a jako... No, utek jsem.
1: To zní jako milej zážitek, takový romantický.
0: Ale tohle to je něco, co se neděje úplně jenom v létě, ale děje se to i jindy. Takže my se vás, přátelé, ptáme na to, jak to máte hlavně s kolegama, který se hodně potějí, nepoužívají žádný deodoranty, nemejou se, nesprchujou se, protože přece chlap má smrdět podobně jako ta paní tady.
1: A nebo komu smrdí z pusy, tak jako když otevřeš víko od tojtojky v létě na festivalu například. Máme i takých.
0: Takže přátelé, pište po náš aktuální příspěvek na Facebooku, abyste nás pobavili, my vás potom pobavíme zpětně vašima historkama a taky samozřejmě vám přejeme všem dobrou chuť, pokud zrovna snídáte.
1: Miami.
0: Jdeme dál. Blur Song 2 na Rock Rádiu.

0: Twisted Sister, The Price, neboli cena minutu před 7 hodinou raní.
1: A to znamená jediný, máme zpoždění, ty Magore, pouštěj tam zprávy.

nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké ráno, máme minutu po sedmé, jsou tu další zprávy. Policie posílí na začátku letních prázdnin dohled na českých silnicích. Zvýšené kontroly budou tento týden v pátek a sobotu. V rámci celorepublikové dopravně bezpečnostní akce se zaměří především na hlavní dopravní tahy a turisticky významné lokality. Zvýšené kontroly budou taky o týden později, tedy na začátku prodlouženého víkendu. Dvě silná zemětřesení, která krátce po sobě ve středu zasáhla Venezuelu, si podle amerického prezidenta Donalda Trumpa vyžádala zničující počet obětí. Spojené státy jsou podle šéfa Bílého domu připravené Venezuele pomoci. Americká geologická služba odhadla, že si katastrofa vyžádala mnoho obětí a rozsáhlé materiální škody. V západní Evropě ve středu pokračovala extrémní vedra, která bořila červnové teplotní rekordy a působila obtíže v řadě zemí. Ve Francii druhý den po sobě padl rekord nejteplejšího dne v historii měření od roku 1947. Vysoké teploty způsobily výpadky dodávek elektřiny a v Paříži padl teplotní rekord, když tamní teploty dosáhly 41 stupňů. Čeští fotbaloví reprezentanti v závěrečném utkání skupiny A na mistrovství světa v Americe prohráli s Mexikem v tamní metropoli vysoko 0-3 a do vyřazovací fáze nepostoupili. Domácí celek na Aztekském stadionu před více než 80 tisícovkami diváků rozhodl v úvodu druhého poločasu.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude celý den slunečný, bude jasno, během dne příchodně přechodně polojasno a nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů Celsia.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Ve Vodňanech se bouralo na nádražní ulici, auto tam srazilo cyklistu. V Kroměříži se také stala úplně stejná nehoda, to na Velehradské. A pozor na pražském okruhu, pokud pojedete ve směru k D10, tam se srazily dva osobáky na 62. kilometru.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rokovej rozjezd.
6: Dobré ráno, čumáci!
7: Ať se dneska při práci moc nezapotíte, vám přeje Honza,
8: Anabel
1: a Zuzka.
7: 4 minuty po 7 ve čtvrtek 25. června. Přátelé, povídáme si dneska o tom, jestli máte nějaký smradlavý kolegy, který se nemejou, nepoužívají deodorant, anebo prostě to je jenom jejich životní styl, což nám můžete napsat pod náš aktuální příspěvek na Facebooku a my to tady zase proberem.
8: A nemusíte být jenom kolegové, můžou to být i kamarádi, tchýně nebo další rodinní příslušníci, nebojte se prásknout.
7: Tak,
8: uvidíte
7: tchýně
8: jenom 500 tisíc lidí, je to dobrý. Tchýně dobrá. Uzený a tchýně nejlepší studený, no nic.
7: A víš, kde taky vždycky smrdili lidi? Ve starým baru. Od kabátů.

0: Hammerfall, Bloodbound na Rock Rádiu, 13 minut po sedmí. Dneska se při čtvrtku bavíme o tom, kdo se potí, nepotí. Je čtvrtek 25. června, slaví se Den kozího síra, to se nám docela hodí, když...
1: K našemu tématu a Den sumců, to se taky velmi hodí.
0: Taky
1: že ryby jako samý takový velmi aromatický věci.
0: No a jinak je teda taky mezinárodní den kapely Beatles, tak já jsem vybral tady nějaký rockery, který smrdili na hony daleko. Co se týče kapely Beatles, tak John Lennon byl prej král anarchie, co se týče umývání se, že nejvíc měl takový uvolněný přístup k hygieně, hlavně když se seznámil s Yoko Ono a stali se z nich hippíci, tak se prostě nemili, že když měli ten postelový protest za mír, jak tam zvali novináře a celý týden se váleli v posteli, tak se traduje, že se teda jako zrovna dvakrát
1: celý
0: nemili.
1: Celý týden neumili.
0: Takže hnili v té posteli a že to jako bylo cejtit a speciálně z Lennona prej byl cejtit silný pot a tabák. Lennon často prej prohlašoval, že každodenní sprchování a používání mejdla je spotřební diktát společnosti. Takže to bylo asi krásný. No a potom jsem ti vytáhl ještě něco o Kurtovi Cobainovi, o tvým miláčkovi.
1: Ne, neříkej mi nic ošklivýho o mojí lásce.
0: Ne, nebudu, bude to jenom hezký.
1: Dobře. Hele,
0: tak, že Kurt Cobain byl král grunge.
1: Heroinu.
0: No. A kromě jiného, že ten zanedbaný vzhled nebyl jenom jako styl. Že prej sprchování považoval za ztrátu času, že mejdlo moc jako nepoužíval a jeho vlasy byly často tak masný, že si do nich sypal nějaký prášek do limonády, aby je obarvil a zároveň, aby zamaskoval ten smrad. A podle pamětníků z okolí Nirvány byla ta jeho osobní vůně mixem zatuchlýho potu, cigaret a starého oblečení.
1: Dobře, tak už jsem se odmilovala, v pořádku.
0: Takže si dokážeš určitě představit, jak by to bylo boží, kdyby ty...
1: A tak
0: jako
1: já bych si ho umila.
0: 15 letá, no to říkají všechny ty holky. Pak místo toho, aby ti řekl, že se bude osprchovat, tak ti k tomu ukrají krajíc chleba.
1: Ježiši Kriste, mě zle. Je... Zuzka ještě furt nedojedla to mysli, chudák, ta už dneska podle mě to nedojí ani Zuzi, co?
0: Já mám pocit, že to myslí přibylo, naopak.
2: Mě přišla chuť, jako přímě.
1: Prý Zuzka, budete tohle řešit celý dopoledne, kurňa, ráda bych se nasnídala.
0: Takže dobrou chuť, pokud zrovna snídáte, jedeme dál. Genesis, Land of Confusion na Rock Radio.

0: Ghosty a Reds, Chrissy v 7 hodin 24 minut na Rock Rádiu. My se vás při čtvrtku ptáme, jak to máte s vašima smradlavejma kolegama, takhle když je léto. A tady Anabelka vybrala nějaký krásný sluníčkový komentář.
1: Je to tak, Gabča nám napsala, to mi přišlo hrozně vtipný, protože mi to připomnělo, taky máme teďka v baráku různý nějaký nový sousedy z východu a musím říct, že teda to je takovej puch po něj v tom výtahu, no to je něco neskutečného. Hned mě napadl náš soused, je to už na první pohled takový ten klasický plesnivý dědek. Vždycky, když po něm jedu výtahem, tak je štípou oči, snažím se po každý radši co nejdýl zadržet dech a dát si přes nos a pusu tričko a radši dýchat vlastní smrady. Tomu velmi dobře rozumím, Gábinko, soucítím s tebou, mám taky takový sousedy. Já nevím, co jsou děci, jsou to mé mladší chlapy, ale prostě smrdějí potem.

0: Takže normálně jako fakt člověk z toho nevidí na metr daleko, strašný.
1: A je plesnivý děda, to je některý z našich hejtrů, ne?
0: Tak nějaký plesnivý děda tam určitě bude.
1: Myslím, že jsem viděl některý ty profilovky, jako sedí to, ten popis policejí. No nic, tak děkujeme, pište komentáře dál, za chviličku další muzika, Rybičky 48, Zamilovaný smradlavá.
2: Sure.

0: Rybičky 48, zamilovaný, nešťastná, 2 minuty po 7:30 na Rock Radio.
1: Už zase nestíháme, Zuzko, pojď.
2: Tak hoši, rozcvičit, poklusem klednici, zpracovat něco k pití, dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každý den na Rock Radio. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Rock Radio. Co se děje?
3: Hezké ráno, je 7:30, jsou tu krátké zprávy. Poslanci dnes zaměstnají pravidelné interpelace na členy vlády. Na programu jsou taky některé mezinárodní smlouvy v úvodním kole. Jde většinou o daňové dohody a o smlouvy o policejní spolupráci. V Gdaňsku na severu Polska dnes začne dvoudenní konference věnovaná poválečné obnově Ukrajiny. Ukrajinskou delegaci kvůli aktuální roztržce mezi Varšavou a Kyjevem místo prezidenta povede premiérka Luisa Świerydenková. A basketbalista Jan Veselý kariéru ziskem španělského titulu s Barcelonou nezakončil. Katalánský klub, jehož barvy hájí i další český reprezentant Tomáš Satoranský, prohrál 4. zápas finále s Valencií 84-108.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dnes bude slunečno a nejvyšší teploty budou opět hodně vysoko, až je 34 stupňů Celsia.
2: Rock Radio. Doprava.
3: V Chomutově se bouralo na Pražské ulici, v Praze na Kbelské a taky na Pražském okruhu ve směru k D10 na 62. kilometru. Na D1 se stále řeší nehoda dvou nákladňáků ve směru na Brno na 340. kilometru a bouralo se taky v Kroměříži na Velehradské ulici.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
0: Zuzko, díky, vracíme se k muzice. Mr. a jejich zlomený křídla, Broken Wings.

0: Mr. Broken Wings, zlomený křídla, 9 minut po půl osmí na Rock Rádiu. Přátelé, už 85 je značka Jeep symbolem svobody, dobrodružství, no a nový Jeep Compass spojuje jak legendární DNA značky, tak moderní technologie a schopnosti pro každou cestu.
1: Ano, můžete se těšit na 200 mm světlou výšku, 360 stupňovou ochranou karosérii, světlejma nájezdovejma úhlama, hloubkou brodění až 408 mm a systémem jízdních režimů Select Terrain. Kromě toho taky adaptivní tempomat s funkcí Stop and Go a infotainment, vůbec nevím, co to je, s 16-palcovým širokouhlým displejem, to vím, co je.
0: Ti to pak ukážu,
1: to je velký displej, dobře. Ano.
0: Přátelé, pokud byste tenhle ten Jeep Compass krásnej, novej, chtěli na týden jako pronájem úplně zadarmo a s plnou nádrží, kterou můžete vyjet kamkoliv se vám zlíbí, tak tenhle ten týden to rozdáme jednomu z vás.
1: Ano, stačí, když si napíšete pod příspěvky, buď na Instagram nebo na Facebook, jsou připnutý ve vrchní části, takže je najdete během pár sekund a napíšete tam, proč bychom měli vybrat zrovna vás, abyste si na týden užili toto skvělé velké terénní vozidlo.
0: Psát nám můžete ještě dneska celý den, ideálně do půlnoci nebo zítra do začátku ranního rokovýho rozjezdu, kdy potom my tady vybereme jednoho šťastlivce, kterýmu strašně pogratulujeme.
1: Ano, a budeme mu volat, takže to bude veselice, bude slzy dojetí, všechno bude.
2: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.
0: Hele, to vlastně je docela logický. Když ti dojde benzín a už nemůžeš jet dál, tak to jsou slzy dojetí.
1: No, nebo jiné.
0: Nebo jiné. A nic, tak za chvíli. Muzika, dáme si Dogu, nejsi nevinná, tvoje oblíbená.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta

0: nechutný. Co? Jsi říkala?
1: Ne, že tady čtu ty komentáři, že tohle je naprosto nechutný, to musíme přečíst, než pustíme moto hvězdy.
0: Každopádně 7.51 minut Rock Radio, abyste věděli, kde jste.
1: Kde jste, čí jste a tak dál. Matilda píše, měla jsem spolužačku ve třídě, v období její menstruace mi i kopalo, když prošla kolem mě, měla i mastné vlasy. Snažila jsem se jí vysvětlit, že by si měla vlasy umývat častěji. Její reakce byla, mně se moc nemastí, stačí umýt dvakrát do týdne. No, nestačilo. Fuj, ty vole, je
0: to je takový to, když to stáhneš a fakt jako taky si to můžeš jako mazat na chleba místo másla. No nic, tak pojďme radši na Marcela, ten je suchej.
1: Kriste.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Zítra začínají prázdniny, tedy popravdě normálnímu člověku to může být úplně ukradené, protože pro ně je stejně rozhodující termín dovolené, ale ta věta působí pěkně. A taky je pozvánkou na první letní víkend, takže kam během něj vyrazit? V sobotu třeba do Zdounek malebného městečka u Kroměříže, kde se koná již třetí motorkářsko-rockový festival, kromě všeho tradičního, hlavně to papání bývá moc fajn. Vás ve Zdounkách čeká nabitý line, posuďte sami. Šoči, Znouzecnost, Jamaron, Vojtáno, Vitriol, Proteus a Kráva, ta je Kašparova. Start session, kterou bude moderovat moje motokecí maličkost, je ve 13 hodin. S telefandou či fandicí Hondic jeďte do Moravského krasu do Kštin. Tam se už od pátka bude konat sraz fandů značky Honda. Omezený rokem výroby, budou tam kousky této značky 1989 a starší, což dost často bývají fakt libové kousky, které stojí za to, byť i jen zhlédnout. Když někde napíšou, že leží v blízkosti rakouských hranic, není to nikde tak platné jako v dědině Šejby, odkud je to na ně jen 1400 metrů. Tam se o víkendu uskuteční první ze čtyř motovíkendů, prý pro vyzrálé motorkářky a motorkáře. Nevím, jestli to zralý znamená jako, že uleželi, ale zjistíte to, pokud do Shape dorazíte a navíc si užijete fakt krásný točky v Novohradských horách. Je toho prostě dosti, tak směle, za prázdninama.
2: Rock Radio, Motokeci.

0: Posloucháte čtvrteční rokový rozjezd na Rock Rádiu s kapelou Journey a songem Don't Stop Believin'. Nepřestávej believovat 2 minuty před 8.
1: Já nepřestávám věřit v to, že lidé začnou používat deodoranty i v hromadné dopravě, a teď si dáme zprávy počasí a dopravu.
2: Utopenej mobil ve vaně, spálená večeře a rande za dveřma, boty z festiáku na odpis, hlavně klídek. V Bondy Centru Mladá Boleslav to vyřešíme. Bondy Centrum Mladá Boleslav.
3: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vy...
2: Rock Radio. V dabu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.

0: hrajeme rock všech barev.
1: My máme hlavy svý, bankový království.
0: Rock Radio. Slušnej rok je tady doma.

nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz. Slušnej rok.

0: Hezké ráno, je 8 hodin a jsou tu další zprávy. Kandidát na pražského primátora za ANO Ondřej Prokop nebude kandidovat v podzimních komunálních volbách a skončí ve všech politických funkcích. Zdůvodnil to tlakem médií na něj a jeho okolí. Předseda ANO Andrej Babiš v reakci na to řekl, že se musí svolat mimořádný sněm pražské organizace, na které se zvolí nový předseda. Prezident Petr Pavel bude součástí české delegace na červencovém summitu NATO v Ankaře. Po měsících sporů mezi hlavou státu a vládou ústavní soud předběžným opatřením uložil kabinetu Andreje Babiše, aby zajistil účast prezidenta na aliančním zasedání. Vyhověl tak žádosti Pavla, který podal kvůli sporu kompetenční žalobu. Při dvou silných zemětřeseních, která v noci na dnešek zasáhla oblast západně od Caracasu, zemřelo nejméně 32 lidí. Oznámila to prozatímní venezuelská prezidentka Rodriguezová. Americká geologická služba dřív odhadla, že obětí může být 10 až 100 tisíc. Zraněných je zatím 700. Čeští fotbaloví reprezentanti v závěrečném utkání skupiny A na mistrovství světa v Americe prohráli s Mexikem v tamní metropoli vysoko 0-3 a do vyřazovací fáze nepostoupili. Rock Radio, počasí. Dnes bude jasno, během dne místy přechodně až polojasno a nejvyšší teploty budou opět hodně vysoko, 29 až 34 stupňů Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: Na D11 se sebou ralo na exitu číslo 1, na Černáku se srazily dva osobáky. V Praze pozor na Liberecké směr centrum, tam jsou v sobě tři auta. V Ostravě se bouralo na Těšínské ulici, kde dodávka narazila do svodidel a nákladák s osobákem se srazil na Strakonické ulici v Českých Budějovicích.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rokovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci!
3: A je dneska voní tajemnou vůní melounů, vám přeje Honza,
4: Anabel
0: a Zuzka.
3: 3 minuty po 8. ve čtvrtek 25. června. Ty si to, Anabel, řekla tak jako Anabel.
4: Vzrušujícně.
3: Znělo to jako deodorant. Na voní se smrdíš jako prase.
4: Já to umím hezky, tak a i tak.
3: Co kdybychom se k dnešnímu tématu jeli natočit do metra, jak jedeme mastnou tyčí a čucháme k lidem?
4: No mně se to bude dít po cestě, já vám klidně udělám selfiečko.
3: Prosím.
4: Jo?
3: Jo, jo.
4: Dobře.
3: Já chci vidět, jak zezelenáš po té 8-minutové cestě.
4: Ještě, že to mám tak blízko.
3: Přátelé, pokud máte něco k dnešnímu tématu, bavíme se o tom, jestli vaši kolegové se nemejou a nepoužívají v létě deodoranty a vůbec voněj tak, jako kdybyste se vrátili v čase někam do středověku, tak nám to napište pod aktuální příspěvek na Facebooku. No a my už se dáme škvory a pokřivený pohled.
1: Rock Radio.

0: Accidentally in Love, Counting Crows na Rock Rádiu, 10 minut po 8. Bavíme se o tom, kdo dneska voní a nevoní. Dáme, vy máte citlivý čumáčky, tak tu pro vás mám několik příjemných komentářů od posluchačů. Zdeněk píše, Čusík, škoda, že nejde telefonem přenášet smrad, natočil bych vám známou, oproti ní je Honzova továrna na rybičky fabrikou na voňavky z růží. Hezký den. Krásný. Jaroslav píše, vzpomněl jsem si na bývalého kolegu, ten když si prdl, tak padaly mouchy ze stropu.
1: Když ještě prděl v té práci, to je super. To je jako opravdu něco neskutečného.
0: Petr píše, u nás je to pan Teplák. I v Rakousku začali slzet oči ještěrkáři a ptal se, jestli ten Santus je od nás. Reklama jak sviň, jestli dá výpověď, musíme to auto podpálit. David, Black Sabbath, přátelé, jeden můj bývalý kolega smrděl tak, až hrozilo šíření eboli, jakoukoliv hygienu odmítal a nakonec musel být vyhozen. Ty krásy, ještě vykopnou za to, že smrdíš, to už je jako hodně blbý.
1: No tady Tomáš píše, že jako dispečer kamionu měl řidiče, který když přijížděl na firmu, tak vadli kytky a věděli, že přijede do kanceláře cca 5 minut dopředu, jakou měl auru.
0: No a mám tady pro vás ještě jeden speciální vzkaz, který si myslím, že holky oceníte, to je z druhého tábora, tak říkajíc. Jura píše, dobré ráno čumáci, pro mě je větší smrad, když se někdo navoní fakt silnou kořeněnou voňavkou. To se radši půjdu stoupnout k hromadě hnoja. Jinak každý chlap má smrdět i z fotky. Užívejte teplých a propocených dní.
1: Tak to já bych ti smrděla, já jsem vždycky převoněná. Já to miluju, já prostě musím vonět na 6 metrů a když projedu výtahem, tak 4 hodiny potom tam musím být ještě cítit. Ale po kytičkách, ne po hnoji.
0: Škoda, že jste neviděli teďka výraz Zuzky, ten vždycky odpovídá jako vlastně za 1000 slov.
2: Já se k tomuhle tématu vůbec nechci vyjadřovat.
0: Ty to dneska nejsi?
2: Já trpím.
0: Tak v tom případě za dalšími vůněmi se vydáme za chvíli a teď už si dáme Def Leppard a Promises na Rock Rádiu.

0: CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ.
1: No a zatímco se budete fotit v práci s kolegama, abyste nám poslali lístky nebo poslali si o lístky na rokyn, tak vám bude komunál vyhrávat pod maskou klauna.

0: Iggy Pop, Beside You na Rock Rádiu, minutu po půl devátý.
1: My to dneska máme všechno se zpožděním.
0: Promiň, já už jsem takový, že mi všechno trvá.
1: Dobře, tak jinde to nevadí, tady pojďme na sport.
2: Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Koblížci, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 27. června v Chomutově. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Slušnej výkop na Rock Rádiu.
3: Čeští fotbaloví reprezentanti v závěrečném utkání skupiny A na mistrovství světa v Americe prohráli s Mexikem v tamní metropoli vysoko 0-3 a do vyřazovací fáze nepostoupili. Domácí celek na Aztéckém stadionu před více než 80 tisícovkami diváků rozhodl v úvodu druhého poločasu. Český tým na šampionátu ve třech zápasech získal jediný bod za remízu 1-1 s Jihoafrickou republikou a ve čtyřčlenné skupině obsadil poslední čtvrté místo. Na úvod turnaje svěřenci trenéra Miroslava Koupka prohráli 1-2 s Koreou. Národní celek neuspěl ani při své druhé účasti na mistrovství světa od rozdělení federace před 20 lety v Německu. Tam taky vypadl už po skupině. Trenér Koubek po zimním převzetí reprezentace dovedl český tým přes play-off na šampionát. Samotný turnaj mu ale s mužstvem nevyšel. Na podzim národní celek rozehraje elitní divizi Ligy národů.
2: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Rock Radio. Doprava.
3: V Praze opatrně na Cínovecké, kde se srazil náklaďák s osobákem, je tam hodně silný provoz. Boural se taky na D8 ve směru na Prahu na 8. kilometru a v Plzni se řeší nehoda na Masarykově ulici.
2: Instagram Rock Radia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky.

0: John Lennon, Imagine, na Rock Rádiu 6 minut po 8:30. Pojďme se podívat na to, jak smrdí vaši kolegové. Píše Lenka. Týden jsme v práci hledali chcíplého hlodavce. Otočili jsme snad každou věc, kde by nebohé zvíře mohlo zhynout, protože ten smrad byl hrozný. No pak jsme zjistili, že takto zavání jeden člověk pracující za regálem, který nás odděluje. A jelikož je to cizinec, šla jsem požádat jeho vedoucí, aby mu to nějak řekla. Naštěstí ho přesunul jinam. Tohle prostě nechce.
1: Kráso, zdechlou Fredku za regálem, to opravdu nikdo nechce. Jan nám napsal, jelikož bydlíme hned vedle tchýně, což prostě nechceš a stalo se, tak chodí k nám na pravidelné obchůzky. Co je novýho, co máme v lednici a tak. Jediný plus je to, že jí tak brutálně táhnou nohy, že jí cejtím už, když se blíží. Takže stihnu uklidit všechno, aby neměla keci. Dobrovolně jsem jí ale dovolil, aby chodila po baráku v pantoflích, protože chodit v ponožkách, tak z koberce pak ten smrad nedostaneš ani vanišem.
0: To je blbý, když to máš v rodině a nemůžeš se toho zbavit.
1: To je hodně špatný. Doufám, že tchýně nemá Facebook.
0: Monika ještě píše, v bývalé práci jsem měla kolegyni, pravda trochu postarší, ale ne zas tak, aby nevěděla, co je deodorant nebo Lenor. Vždycky jsem si chtěla nafackovat, když mi nahlas uniklo, že mi něco nejde. Hned přiběhla v té svojí propocené košili, 14 dnů zavřené ve skřínce, ráno před prací k ní ještě čichala, jestli je v pohodě. Nahnula se nade mě a vysvětlovala, co vám budu. Z vysvětlování jsem věděla úplný ho, protože mi přes nos umíraly mozkové buňky, ale vždycky jsem jí odkývala, že už tomu fakt jako rozumím.
1: Výborná historka je od Míši. Měla jsem kolegu, ten smrděl tak, že vám opravdu slzely oči a pak si našel asi o 30 let mladší přítelkyni úplnou modelku. Pořád jsme to nechápali, dokud nám nebylo řečeno, že ztratila čich kvůli covidu, takže i covid má své výhody.
0: No vidíš to, takže covid má své výhody a ještě i takhle mladá holka prostě, no tak to je zpráva pro mě, že máme ještě naději. Šanci,
1: ano.
0: Pokud bude i nevědomá a ještě bude mít pár dalších postižení, no nic. Jdeme dál, za chvíli jiné kafe a ráno.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z...
4: Rokrády.

od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Sabatoni dohrávají 80 Second All The Way. Máme 8.49, pojďme si uzavřít dnešní povídání o tom, jak kdo voní. Karolí napsala velice zajímavý vzkaz, jednak, že se to nedá prezentovat, tvrdí, ale píše. Ale jsou vidět pak ty rozdíly, pokud děti třeba sportují, tak si myslím, že ti kluci jsou mnohem vycvičenější a dbají na hygienu. Mám doma dvě takové voňavky, 10 až 14 let a jediné, co kolem nich smrdí, je hokejová šatna. Ano, je to pravda. A vůbec mám pocit, jak učím, že jo, děti a dospívající zpívat, tak se spotkávám s mladšíma generacema a myslím si, že už to mají jako jinak, že jsou čistotnější v tomhle tom daleko. Díky bohu za to. Máš tam něco hezkýho?
1: Já mám taky hezkýho. Já mám od Lukáše. Ahoj čumáci, pracuji na letišti v Praze na kargu. Když jsem vydával zásilku na přepravu, tak mi dorazil jeden z dopravců. Přijala mi taková trošku robustnější pani a když mi vyvezli zásilku, tak jako gentleman jsem jí chtěl pomoct a v těch vedrech jsem zalezl do plachtový dodávky a házel jsem kartony, jelikož paní chtěla vidět, jak to tam skládám, stoupla si přesně do jednoho z prostoru, kde aspoň trošku pofukoval větřík, ale při mý smůle se paní asi týden nemila. Tak to všechno šlo dovnitř, jelikož já mám slabší žaludek na tyhle pachy, tak jsem tam skoro vrhnul a udržel jsem se a s velmi nádechem jsem snad strhnul rekord v nákladce, nakládačce, nebo co tam je, nakládačce. Nakládce asi. No, byla to fakt cíla, to bych nikomu nepřál.
0: No, takže málem
1: to vyložil během 6 sekund, aby se neudávil smrady, tak to byla
0: světový rekord,
1: ano, ve vykládání těch nákladů.
0: U toho málem vyletěla kachna, akorát nebyla s bramborovým knedlíkem a sezelím. Já tady mám ještě jeden krásný, ten ještě musím poslední. Mila píše. Na Gimplu jsme měli učitele informatiky, učebna byla v podkroví otočená na jih. On jezdil do školy na kole každý den a velmi rád pomáhal studentům, takže se natáhl přes ně, aby jim obličej skončil v jeho podpaží. To je kombinace naprosto všeho. Tři roky po sobě na konci školního roku dostal dárkové koše s osobní hygienou. Po třetí se upřímně rozesmál, že nechápe, proč mu to dáváme, protože on to přece vůbec nepoužívá. Ne, asi Einsteine. A pak v jedné bývalé práci byl údržbář Václav. Václav mohl ponožkama zabíjet jak bumerangem, montérky stavět do rohu a spal doma v dílně, kam mu manželka koupila pohodlný gauč a jídlo mu tam taky nosila.
1: Moc hezký. Krásné takže příběhy.
0: Děkujeme.
1: Přátelé, měli jsme dneska velmi chutné dopoledne. Doufám, že u toho nikdo nesnídal ani nesvačil. A jestli všichni, tak se omlouváme předem za naše nekorektní témata. Nebude to lepší.
0: Ne, bude. Zítra se budeme bavit o obyčejných věcech. Bude vedro o 40, tak budeme zase plakat, že jsme unavení, že je nám vedro.
1: Já nepláču, já jsem ráda, že je teplo.
0: Já taky. Tak přátelé, užijte si dnešní slunečný den. Mějte se krásně.
1: Mějte se krásně, páčik, slimáčik.
0: A teď si dáme Red Hoty. By the way, na Rock Rádiu.

0: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ.
2: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
3: Hezké dopoledne, máme krátce po deváté, jsou tu další zprávy. Policie posílí na začátku letních prázdnin dohled na českých silnicích. Zvýšené kontroly budou tento týden v pátek a sobotu. V rámci celorepublikové dopravně bezpečnostní akce se zaměří především na hlavní dopravní tahy a turisticky významné lokality. Zvýšené kontroly budou taky o týden později, tedy na začátku prodlouženého víkendu. Při dvou silných zemětřeseních, která v noci na dnešek zasáhla oblast zásadně od Caracasu, zemřelo nejméně 32 lidí. Oznámila to venezuelská prezidentka Rodriguezová, podle které bude tato bilance pravděpodobně stoupat. Americká geologická služba dřív odhadla, že obětí může být 10 až 100 tisíc, zraněných je zatím 700. V západní Evropě ve středu pokračovala extrémní vedra, která bořila červnové teplotní rekordy a působila obtíže v řadě zemí. Ve Francii druhý den po sobě padl rekord nejteplejšího dne v historii měření od roku 1947. Vysoké teploty taky způsobily výpadky dodávek elektřiny. Čeští fotbaloví reprezentanti v závěrečném utkání skupiny A na mistrovství světa v Americe prohráli s Mexikem v tamní metropoli vysoko 0-3 a do vyřazovací fáze nepostoupili.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dnes bude slunečno, převážně jasno, během dne přechodně i polojasno a nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů Celsia.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Na D8 se řeší nehoda ve směru na Prahu na 8. kilometru, kde se srazily 3 osobáky, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. Boural se taky na D5 ve směru na Prahu na 7. kilometru, i tam neprojedete levým pruhem. A pozor na pražském okruhu ve směru Ruzině D7, tam se srazil nákladák s osobákem na 11. kilometru a je neprůjezdný pravý pruh.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockový dopoledne.
4: Tak děkujeme Zuzce za zprávy. Takový horka, až mi naskakou puchejře, ale vidíš? Na ruce.
3: Ty tady je klimoška.
4: No tady jo, ale venku jako už.
3: A co jsi dělal?
4: No jsem šel jenom venku a pojď se, mám puchejř tady na ruce.
3: Počkej o víkendu. To
4: ne, já jsem vydával maso z trouby, víš, takže...
3: Jsi byl šikovnej.
4: No, tak...
3: Tak to je nebezpečný v tomhle tom horku ještě něco dávat do trouby.
4: Hlavně, když seš nemehlo, víš co, tak jako vyndávat i dávat do trouby, tak...
3: To je hned.
4: Takže mám puchejřek, no. Tak doufejme, že to nebude mít vliv na vysílání.
3: Doufejme, že ne, že to zvládneš.
4: Tak, já jsem tu dneska naposled v tomto týdnu. Zítra už ní.
3: Jak to?
4: Zítra jedu moderovat festival Valfest v Lipí u Českých Budějovic. Proteus tam hraje, Jackers, my s Metallicou.
3: No jo.
4: Hele, to bude pecka.
3: Krása.
4: Zdravím všechny, co se tam chystají, já se na to moc těším, bude nám teplo.
3: No, doplňujte pitný režim, pořádně to je důležité.
4: Pořádně to rozjedeme, bude to pařba. No a ty budeš dělat co?
3: Jako o víkendu? O víkendu myslíš? Prosím tě, jedu do Německa.
4: Ale?
3: No, na kolo.
4: Jako tady je málo možností, kde
3: no,
4: se...
3: No, já jedu si projet podél vody, víš, když bude taky horko.
4: Jo, tak to přijde do Budějic, kolem Vltavy se jezdí krásně na Hlubokou.
3: Jo, tak příště.
4: No, máš tip aspoň ode mě.
3: Děkuji.
4: Tak děkujeme, no a my si jdeme dát party se Steel Panther, který vystoupí na Basin Fire Festu. Tak si je pojďte užít právě teď studiově na Rock Rádiu. S vámi je Kamila, přeju vám hezký rokový dopoledne, čtvrteční.

už je to tak. To když nám říkali, každýmu jednou vlak dojede do cíle.

0: 9 hodin 22 minut na Rock Radio Traktor a Letokruhy. Dneska máme 25. června, přátelé, a já mám... No, chtěl bych připomenout takovou smutnou událost, která se mě týká, a myslím, že i spousty z vás, protože při dnešku 25. června v roce 2009 obletěla svět zpráva, že zemřel Michael Jackson. Netřeba představovat tuhletu ikonu popovou, já myslím, že má dosah i mezi nás, rockery, protože byla to opravdu velká, ale velká hvězda. No a... Bohužel zemřel poměrně mladý, v 50 letech, chystal se na velký turné, z toho taky vzniknul i film, a zemřel za takových nevysvětlitelných okolností, dokonce kolem toho byly i soudní spory, však víme, jak to všechno probíhalo, nakonec pravdu se asi nedozvíme, ale pravděpodobně asi selhání organismu vyčerpáním, k tomu kombinace prášků, stresu a tak dál, tak to asi zapříčinilo to, že nás navždy opustil. Což je docela dobrá... Takový oslý můstek k tomu, že vlastně teď na jaře přišel do kin film Michael a dle ohlasu je výborný. Dokonce snad předčil i film Bohemian Rhapsody o kapele Queen, takže je to hodně úspěšný a povedený film. Já ho ještě neviděl, se přiznám, ale viděla ho spousta lidí už kolem mě a zatím teda samá chvála. Tak jsem moc zvědavej, určitě se na něj taky půjdu podívat, tak jestli máte možnost a chuť utíct před těmahle vedry někam do klimatizovaných prostor, třeba kina anebo doma, tak si to puste, já myslím, že to bude stát za to. A nebo si puste nějakou desku Michaela, já jich mám doma spoustu a musím říct, že jsem jeho fanoušek, přestože jsem rocker samozřejmě. Bon Jovi za chvíli POD a dáme si taky Miloše do Doležala.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vidíš to?

0: Prázdniny jsou skoro tady, což převážně znamená, že je třeba dětem vymyslet program, aby se neflákali a nepodlehli podvratným živlům. Například je naložit do nového džípu a vyvést třeba na Milešovku. Že nemáte džíp? Klid, na týden vám ho půjčíme i s plnou nádrží. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd, Honza s Anabel vám řeknou, co pro to musíte udělat. Slušná jízda celý týden v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.

Miloš Dodo Doležal a skladba Soudím na Rock Rádiu 9 hodin a 41 minut. Netřeba vysvětlovat dlouhodobě, nebudu, kdo je to Miloš Dodo Doležal. Samozřejmě výborný muzikant, zpěvák, kterýho já znám hlavně z působení v kapele Vitacit. To jsem miloval, hlavně desku Vzhůru přes oceán. Tu mám nade vše rád, ale samozřejmě taky je to výborný producent, který se podepsal pod spoustu alb, hlavně v počátku 90. letech, kdy fungoval třeba jako producent ve studiu Citron, kam si zval kapely a točili tam třeba Debustrol, dokonce produkoval desku i Honzu Kalouskovi a spoustě dalším. Nicméně, my jsme včera, abych teda tu pointu toho, co říkám, navet na to, co chci říct, tak včera jsme tu měli hosta Fannyho Michalíka, který sám prozradil, že Miloš Dodo Doležal měl hodně velkou porci svý iniciativy v tom, aby dotáhl desku Vypuste psy kapely Citron dokonce. A my jsme se o ní včera bavili v rozhovoru, bavili jsme se i spoustě dalších věcích, protože Fanny Michalík samozřejmě desku Vypuste psy naspíval a taky prozradil i možný nějaký eventuální plány, který se vztahují k osobě Miloše Dodo Doležala v rámci působení i s Fanny Michalíkem a dalšími. Pokud vám rozhovor utek a chtěli byste to slyšet a chtěli byste slyšet i další věci okolo Fannyho Michalíka, tak můžete na našem webu rokovýradio.cz zajít do sekce podcast a tam celý rozhovor najdete, nebo na našich sociálních sítích, případně se můžete podívat třeba i na účet Spotify Rok je slušná muzika, kde taky rozhovor najdete, nebo na YouTube. Tak to zkoukněte, poslechněte, ať jste zase více v obraze, pokud máte rádi tu českou rockovou scénu konce 80. a počátku 90. let. Dáme si za chvíli Midnight Oil, taky Please Vendome nebo Honzu Křížka a taky kulturní tipy, protože se nám blíží víkend, tak abyste věděli, kde se co bude dít.

0: Rock Radio. Co se děje?
1: Spousta kapel je na letním turné, tak si pojďme nějakou chytit. Open Air Tour jedou Tři sestry a staví se s ním v pátek 26. června do Staré Boleslavy. V letním kině Houščka je podpoří taky MZH a Dr. Pepe. Republiku obráží taky Dimitri a Arakain, pěkně společně. Další zastávkou jejich Best Rock Tour budou Úvaly. Hrají tam na atletickém oválu v pátek 26. A o den později můžeme vyrazit na oslavu letního slunovratu Solstice Fest v Modrý Vopici v Praze. Jde o akci plnou undergroundových kapel pro všechny fanoušky heavy metalu, punku i rocku. Zahrají třeba Nocturnal Pestilence, Ivenai anebo Honoris Causa. Tak užívejte léto. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová.

0: Nazdar divočáci, zdraví vás Mára z kapely Civilní obrana. Letos slavíme 20 let, takže nás čeká hromada letních koncertů. Ten největší koncert v historii kapely Civilní obrana bude 14. listopadu ve Velký Lucerně, kde moc rádi uvidíme všechny skvělý fanoušky Rock Rádia. Tak přijďte.
1: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockovyradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockovyradio.cz.

0: Hezké dopoledne přeje David Račák. Program Nová zelená úsporám v těchto chvílích otevírá příjem žádostí na energeticky úsporné renovace domů. Přímá dotace je určena pouze zranitelným domácnostem. Ostatním ministerstvo ve spolupráci s finančním sektorem nabízí bezúročný úvěr na dílčí i komplexní renovace. Česko je připraveno poskytnout okamžitou humanitární pomoc při záchranných operacích ve Venezuele. Uvedl to premiér Babiš. Zemi zasáhla v noci na dnešek dvě silná zemětřesení. Podle prozatímní venezuelské prezidentky Delcy Rodriguezové zemřelo nejméně 32 lidí. No a tenisté a tenistky budou i ve Wimbledonu pokračovat v protestech proti výši odměn. Stejně jako při Roland Garros omezí na minimum mediální povinnosti. Po zápasech během celého prvního týdne londýnského Grand Slamu budou někteří z nich k dispozici jen na 15 minut.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Tak ještě koukneme na dnešní počasí, jasno až skoro jasno a denní teploty. Dneska mezi 30 až 34 stupni Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: A ještě zkoukneme naše silnice, pojďme se podívat do Českých Budějovic, v ulici Milady Horákové, nehoda osobního auta do traverzy, překáží to tam v provozu, tak pozor na tenhle úsek a dávejte si pozor i v Český Lípě, v ulici Děčínská, tam se srazily dvě osobní auta, taktéž překáží v provozu, tak opatrně tudy.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem.
2: Je to tak, trávíte rokový dopoledne společně s Rock Rádiem, s vámi je Kamil a vám 5 minut po 10. hodině přeju hezký čtvrtek. A aby jsme dlouho nepovídali, tak si pojďme rovnou hrát. Ať už děláte cokoliv při poslechu Rock Rádia, tak vám přeju, ať se vám to dělá dobře. No a samozřejmě nabízím Queeny, dáme si Baby Metal a na začátek 13. století jejich výborný cover kapely Olympic, nebo respektive písně od Olympiku, která se jmenuje Karneval.

0: pak Foo Fighters a Jeff Tate, což je ex hlas kapely Queensryche. A právě na tuhletu kapelu a na jejich, dá se říct, Magnus Opus z roku 1988 desku Operation Mindcrime navazuje jeho solová deska, protože při soudním sporu s kapelou Queensryche jim nechal jméno s tím, že on si na oplátku může nechat příběh Operation Mindcrime. Dvojka už vyšla ještě pod kapelou Queensryche, ale trojka vychází právě teď už pod jeho solovým jménem. Tak jestli máte rádi tenhle ten příběh, jedničku i dvojku, dvojka je trošku už míň povedená, ale pořád si myslím, že má svoje místo v rockové historii co do skvělých alb, tak si můžete poslechnout i trojku, a to na Rock Rádiu, pokud jí dáte hlas. Ale zatím to udělalo pouze 19% z vás. Zdá se, že vedou, nebo že nabírají vedení Foo Fighters, protože ti na začátku tak trošku zaostávali, ale teď už mají 42% hlasů a 40% hlasů mají do v podstatě minulýho dne, nebo včerejška, předvčerejška, kapela Black Label Society, která vedla hned od začátku, ale teď už má jenom 40% hlasů. Tak jsem zvědavý, jak to nakonec dopadne a kterou novinku chcete na Rock Rádiu slyšet. My si za chvíli dáme Metallicu, Harley a taky Sunrise Avenue.
1: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
2: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tyron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet.

poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: Sunrise Avenue na Rock Radio, 10 hodin a 41 minut, neboli 4 minuty před 3 čtvrtě na 11, Hollywood Hills. Tak Chomutové a okolí, v sobotu to zvládneme, ne, Dorko? Já myslím, že jo, ten areál letního kina je docela v pohodě, je zastřešený, takže stín tam bude, jsou tam i stromy nahoře, byl jsem tam, tuším, že předloni na Monster Meetingu, který jsem moderoval, takže vím, jak to tam vypadá, myslím, že to zvládneme úplně v pohodě. Důležitý je hodně pít a občerstvovat se. Já už teď mluvím o akci, která se bude konat v sobotu 27. června, a to samozřejmě Rock in Chomutov, tedy Rock in Town, který dorazí do Chomutova, a vy se můžete těšit na Kokot Minute, Dimitri, Alkehol, Horký Žeslíže a taky Traktor. A samozřejmě na Rock Radio, který tam bude s vámi, včetně našich hostesek, který přivezou slušný merch, a taky mě, jak už jsem zmínil, který vás festivalem provede. Takže Kamil se na vás těší i na celou partu, která od nás získá 10 lupenů, protože vy víte, že vám na místa, kde Rock Radio je, rozdáváme 10 lístků pro celou partu, a ten systém je úplně stejný jako u předchozích zastávek, to znamená, že na e-mail studio@rockoviradio.cz pošlete fotku svojí party, se kterou byste chtěli na Rock in Chomutov v sobotu vyrazit. No a čím bude lepší, tím lepší, protože má pak možnost zaujmout naši odbornou porotu, která vybere toho jednotlivýho, a ten se pak zítra v rokovém rozjezdu dozví, že vyráží s 10 lupenama a s 10 kamarádama na Rock in Chomutov. Jenom připomínám, že čas, kdy můžete poslat fotku, máte do dneška, tedy do 25. června, což je dnes, do 15. hodiny. Pak se to celý uzavře a už ta možnost nebude.
1: Tvrdou muziku ti přináší Tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: Takže Rock in Chomutov, těším se na vás v sobotu, a teď už pojďme na muziku, dáme si Rammsteiny, Taniu si dáme, nebo taky Nirvánu, a v 11 hodin rozpoutáme elektrický oběd, kde si muziku budete diktovat vy.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.

Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké dopoledne přeje David Račák. Venku opět panují tropické teploty a to komplikuje lidem práci nejen venku, ale i v kancelářích. Předpisy stanovují maximální přípustnou teplotu na nevenkovním pracovišti 27 stupňů Celsia. 30 stupňů je to třeba v dopravě. Pokud je teplota vyšší, zaměstnavatel situaci nemůže ignorovat. V Gdaňsku na severu Polska dnes začne dvoudenní konference věnovaná poválečné obnově Ukrajiny. Ukrajinskou delegaci povede místo prezidenta Volodymyra Zelenského po roztržce s polským prezidentem premiérka Julia Sviridenková. Česko zastoupí premiér Babiš. No a trenér Miroslav Koubek neuvažuje, že by po vypadnutí české fotbalové reprezentace na mistrovství světa už ve skupinové fázi u týmu skončil. Má smlouvu, z boje neutíká, řekl kouč po porážce 0-3 s Mexikem. Připustil, že výkony na turnaji nebyly dobré. Věří však, že se mužstvo může zlepšovat.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Tak ještě počasí, dneska bude jasno, nebo skoro jasno a teploty mezi 30 až 34 stupni Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Na silnicích se to zdá být v pohodě, aspoň tady v místech, kde ladíte Rock Radio. Mám tady upozornění pouze na Valtice na Břeclavsku. Pokud budete projíždět ulicí Mikulovská, tak tam překáží v provozu nehoda osobního auta a motorky. Tak pozor na to, právě se to tam šetří, počítejte s omezením, ale jinak, jak jsem říkal, to jezdí dobře. Tak to držte a hlavně v pořádku dojďte, šťastnou cestu.
0: Instagram Rock Radia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Elektrický oběd.
2: Tak startujeme elektrický oběd. Čtvrteční s datem 25. června. Kamel Dráb je s vámi dneska naposled. Zítra si s vámi elektrický oběd dá Dan, protože já se přesunu na akci, která se koná poblíž Českých Budějovic, konkrétně v Lipí, Valfest, kde budu moderovat, ale taky hrát s Metallicou, ale zahraje tam i Proteus, Jackers a další kapely, takže si myslím, že to bude skvělá party, doufám, že si to užijeme a vy, co jste z okolí Českých Budějovic nebo byste chtěli přijet, tak přijeďte, jste srdečně zváni, nejenom ode mě, ale vlastně od všech. No ale dnešnímu obědu. Vy si samozřejmě můžete psát na náš Facebook do zpráv anebo případně na e-mail obed@rokovyradio.cz, což byste chtěli slyšet. A ode mě první rozpoutávačka, dneska to budou Judas Priest.

S Judas Priest jsme rozjeli dnešní elektrický oběd a teď už pojďme na vaše přání. Kuba napsal, že by chtěl nechat zahrát Fannyho a Chci ti slíbit. Píše tady, bylo by to pro všechny, co musí v tomto počasí pracovat. Jinak se také těším v sobotu na Rock in Chomutov a máš pravdu, předloni jsme se tam potkali na Monster Meetingu. Tak výborně, Kubo, tak se přihlaš i teď v sobotu na Rock in Chomutov a potkáme se a zazpomínáme na to, jaký to bylo před 2 lety. Bylo to tam super, mně se tam líbilo, takže se tam moc těším. Každopádně tady máš Fannyho a Chci ti slíbit.

Amarant na Rock Rádiu, muzika podle vaší chutí a přání, a Jarka si napsala o tuhletu píseň, kterou jsme si teď dali, a pojďme na další váš zkaz. Ahoj Kamil, chcel by som tě poprosit o zahrátě nějaké pecky od skupiny Europe. Dnes mali vystupovat na festivale Rock pod kameňom, ale zo známých důvodů tam nebudu, tak aspoň takto by som si ich chcel připomenout. Díkes, Fero z Humeného. Tak zdravíme na Slovensko, opět pro cvičení, i když to úplně není ideální, ale doufám, že jste mi na Slovensku rozuměli, že jsem to přeinterpretoval tak, jak to má být. No, každopádně ano, to je smutný příběh tohohle festivalu a obecně bych řekl i toho, že ten program vypadal velice slibně, ale nakonec to dopadlo všechno úplně jinak. Ale na druhou stranu musím teda říct za sebe, že po těch informacích ohledně tohohle festivalu už i z minulých let si myslím, že to bylo hodně ambiciozní. Tak pojďme si dát Europe a já jsem vybral novinku jejich z připravovaného alba, který nás čeká na podzim, tak pokud jste ještě neslyšeli, tak si ji poslechnete teď a můžete si dát Europe aspoň takhle studiově, když už ne dneska živě.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Utopený mobil ve vaně, spálená večeře a rande za dveřma, boty z festiáku na odpis, hlavně klídek. V Bondy Centru Mladá Boleslav to vyřešíme. Bondy Centrum Mladá Boleslav.
2: Jeden den, jedno místo a pořádná dávka 100.

Posloucháte Elektrický oběd na Rock Rádiu, dali jsme si Green Day, tuhle tu píseň zařídil Adam, další skladba bude od Zdenky, která píše vzkaz Ahoj Kamile, zahraj prosím Láďovi Ševčíkovi k narozeninám písničku od Jiřího Schillingera Holubý dům, díky manželka Zdenka. Tak jdeme si dát Holubý dům.

Tak tohle byly Trivium na Rock Rádiu, který jsme si dali díky Tomášovi, a další přání je od Hany, ne, od někoho, kdo se nepodepsal, ale snažím se to tady rozluštit, jo, tak jednak, jo, Honza píše, Honza tady je na začátku hned a píše, že bych chtěl něco od Aleše, třeba Princess, což už je první věc, která mi jde dohromady, protože ta píseň je samozřejmě od Arakainu, ale je zpívaná Alešem Brichtou, teda, což musím vyredukovat, protože je tady jenom Aleše. Ať nezninem, to spíš znamená asi ať nezhynem, asi to tak bude myšleno, na tom počasí, děkuji. Tak jsme to přelouskali. Takže chceme, ne Aleše, ale Arakain, chceme Princess a nezninem, ale nezhyneme na tom počasí. Tak Honzo, tady to máš.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.

Again a Lenny Kravitz na Rock Rádiu v elektrickém obědě. Sabina si napsala o tuhletu píseň a zařadila ji do dnešního menu a my budeme pokračovat dál. Píše Hanka, která zdraví a chtěla by nějakou pecku od Škvoru, jak tady dodává. Pak tady píše Kubajs, který chtěl nechat zahrát Harley, když jsme si hráli před chvílí, tak to mám připojit k nějaký český kapele, tak to připojíme taky. Ten tady píše, že by to chtěl nechat zahrát všem, co poslouchají a paří se v práci. A s tím úzce souvisí i další vzkaz, který napsala Hanka, že by chtěla nechat zahrát něco všem, protože tady píše, vaříme se v práci, tak prosím něco, co chladí k obědu. Tak, já jsem udělal takový kompromis, že si zahrajeme Škvor, ale nezahrajeme si písničku od nich, protože tady hodně píšete o tom něco, co chladí a že se paříte v práci a tak dál, tak jsem vybral píseň, která se jmenuje Stíny a hlavně to druhý Mráz. Takže Stíny a Mráz od Škvoru na Rock Rádiu v elektrickém obědě právě teď.

Tak, dali jsme si Aerosmith na Rock Rádiu, napsal si o to někdo, kdo se podepsal jako Santa, ale tak asi jo, asi to chápu, to byl takový vtípek. Každopádně Aerosmith jsme si dali v elektrickém obědě na vaše přání a budeme pokračovat. Píše mi Hinek a zdraví a chtěl by nechat zahrát Jackers. Píše, že by to mělo být pro všechny, jak jsem zmínil v úvodu, tady dodává, který se chystají zítra do Lipí u Českých Budějovic na Valfest, kde vystoupí právě Jackers, ale vystoupí tam taky Proteus a vystoupíme tam i my s Metallicou. Já tam budu s vámi celý den, budu vás provázet festivalem, takže pro vás, pro všechny, který se chystáte do Lipí u Českých Budějovic, tak mám nechat zahrát právě Jackers. Tak ty zahraju velice rád a je to vlastně taková pozvánka taky pro vás se všemi, se kterýma se tam uvidíme. No a pak si dáme Manowar, o ty si píše Luboš, Fighting the World, a tím to uzavřeme, elektrický oběd, protože víc už se nám sem toho časově nevejde. Každopádně, vy co se tam chystáte zítra, jak se těším se za vámi i do Chomutova, na Rockin Chomutov, no a zítra si to dáte tady s Danem, stejně tak jako už za chvíli, rockovej voraz. Tak pojďme na to, tady jsou Jackers.

0: Rádio. Rokový dopoledne.
1: Zásilka z Tartu Brata do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
2: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou zastudena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
5: Vinetu!
6: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
7: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
10: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
11: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
12: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
13: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: Hezké poledne přeje David Račák. Slunečné počasí s tropickými teplotami vydrží v Česku do konce týdne. Teploty budou ještě stoupat v neděli až ke 40 stupňům Celsia. V Čechách se v neděli později odpoledne a večer mohou vyskytnout přehánky nebo bouřky. V pondělí by se pak mělo ochladit. Bílý dům ve středu požádal kongres o dodatečné výdaje ve výši skoro 88 miliard dolarů, v přepočtu asi 1,88 bilionů korun. Většinu této částky chce využít na pokrytí nákladů na válku proti Íránu. No a basketbalista Jan Veselý kariéru ziskem španělského titulu s Barcelonou nezakončil. Katalánský klub, jehož barvy hájí i další český reprezentant Tomáš Satoranský, prohrál dnešní čtvrtý zápas v finále s Valencií 84-108. Sérii Barcelona ztratila 1-3. Valencie získala druhý titul v historii. Rock Radio.
1: Počasí. Dnes bude jasno, během dne místy přechodně až polojasno, nejvyšší denní teploty 31 až 35 stupňů.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Rock Radio. Doprava. V ulici Přístavní v Ústí nad Labem je nehoda osobáku s nákladňákem, je tam překážka na vozovce a půjde se zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
6: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockovej poraz.
1: A já vás zdravím, rockeři, pár minut po 12. hodině začíná rockovej voraz s Danem. Jak už Kamil naznačil, zítra si dáme trošku 6-hodinovku. Já tady budu místo Kamila od rána, takže tady budu od 9 do 3. Tak mě zítra už můžete psát od rána od 9, hezky nahyte na přání, něco si zahrajeme hezkýho. No a jdem k hudbě, já vám pustím třeba tu Blatanku nebo Ozzy Osbourne. A to je za chvilku.

0: A to byla pohodovka od Blink 182 a jejich I Miss You. Ty budou příští rok headlineři, jedny z headlinerů Rock for People, první vlna díky nim se vyprodala, prvních 15 000 lístků. Takže kdo máte rád tuhle kapelu, můžete na ně vyrazit, ale my se chystáme v sobotu 27. června na jiný festiák, a to na náš Rockin, a to v Chomutově. Těšit se můžete na kapely jako Kokot Minute, Alkehol, Horký žeslíže, anebo Traktoři, který slaví 25 let na scéně a jedou jenom s náma koncerty právě na těchto těch Rockinech. No a nebude tam chybět Kamil, který to bude moderovat, proto tady ani zítra neuvidíte, neuslyšíte, nebo spíš neuslyšíte. A vás provede festiákem a budou tam holky, hostesky, který budou prodávat rokový trička, kdo chcete nějaký náš merch, a ještě tam budou rozdávat nějaký samolepky, odznáčky, kondomy, abyste potřebovali třeba na festiáku. No a proto musíte udělat, že vyfotíte se s celou vaší partou, nebo už z nějakého Rockinu máte třeba jako fotku, tak nám to pošlete na studio@rokovyradio.cz, čím originálnější, tím to bude pro nás lepší. A my to už dneska uzavíráme ve 3 hodiny a někoho vybereme, takže kluci po mně vyberou, kdo dostane 10 lístků pro celou svou partu na tenhle ten mejdan.
1: Tvrdou muziku ti přináší Tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: A já vám pustím třeba Scorpions anebo Arakainy za chvilku.
2: Rock Radio.

Rocková romantika. Rocková muzika. Rock Radio.

0: Bartoši. Rozcvičit, poklusem klednici, zpracovat něco k pití, dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každý den na Rock Rádiu.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.

0: To byly Within Temptation a Fat Feet, Dave Pirner. My se podíváme na fotbal, protože včera nebo dneska v noci ve 3 ráno jsme hráli s Mexikem. Dopadlo to tak, jak jsme čekali. Já jsem říkal, že Mexičani už nemuseli, ale stejně i tak bojovali. Dostali jsme trojku, je to teda průser. Je to za 96 let nejhorší mistrovství světa, co jsme zažili, což je úlet. Vlastně hráči, u kterých se něco čekalo, tak nic neodehráli. Šulc nejhorší známka na hřišti, bohužel na něj nehrál ten systém, co Koubek nastavil, vlastně ani nešel pro něj, takže ono, to je těžký. Jestli dál bude trenér pokračovat, tak Šek už ani nepojede. Myslím si, že nás čeká konečně generační obměna. Měla by teda přijít i nový jako mladší trenéři, který by přinesli novou hru a měli bychom třeba pár let počkat, aby se nám tam vyrostli noví mladí kluci. Uvidíme, jak to bude, ale já vám pustím tady, hrozně jsem se ráno tlemil, když jsem si pustil tady Koubka, co mluvil po zápase, to je teda extra třída, to musíte slyšet. Kdo to neslyšel, tak máte premiéru.
1: Vy jste ho popsal.
2: Tak asi to bylo z našeho, i když je výsledek krutej, u nás je hodně krutej, tak to asi byl náš světce zápasu nejlepší výkon, ale bohužel jsme nechali soupeře nás vybrejkovat. Jo. To byly situace, které se daly řešit. My jsme nevyřešili, tím se dostal soupeř do maximální pohody a v závěru jsme dali úplně vabank, tak ještě nás nastavení potrestal ředitel.
0: Takže to jsem si nevymyslel, to takhle jako fakt řekl. Nevím, co viděl za zápas, my jsme viděli trošku jinačí. Určitě bych vytáhl výkony Davida Douděry, který by už za repre neměl ani hrát. No a já pustím klukům na cestu domů, až poletěj z toho Mexika. On David Douděra si koupil krásný kovbojský boty jako klobouk, tak mu pustím k tomu písničku Valda Genka Eldorado. Tak si to kluci užijte v letadle.

0: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje David Račák. Ministerstvo zahraničí dnes doplní do české delegace na červencový summit NATO v Ankaře prezidenta Petra Pavla. Vláda v pondělí prezidenta do delegace nezařadila. Ústavní soud ale ve středu předběžným opatřením uložil, aby Pavlovu účast na summitu zajistila. Britská společnost Rolls-Royce SMR dnes představí možnosti zapojení českého průmyslu do připravovaného dodavatelského řetězce. České firmy by se tak měly seznámit s podmínkami možné účasti na stavbách. Rolls-Royce, SMR a ČES by měly stavět malé modulární reaktory. No a trenér Miroslav Koubek neuvažuje, že by po vypadnutí české fotbalové reprezentace na mistrovství světa už ve skupinové fázi u týmu skončil. Má smlouvu, z boje neutíká, řekl kouč po porážce 0-3 s Mexikem. Připustil, že výkony na turnaji nebyly dobré, věří však, že se mužstvo může zlepšovat.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dnes bude jasno, během dne místy přechodně až polojasno. Nejvyšší denní teploty 31 až 35 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Na D2 na trase Lanžhot Brno dávejte pozor, je tam předně na vozovce, je to sjízdný se zvýšenou opatrností, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
0: Instagram Rockrádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rockrádio, rockovej poraz.
3: A je pár minut po 13. hodině, máme první hodinu rokovýho vorazu s Danem za sebou. No a já jsem četl takový článek, kam si dává tisícovku, abyste z toho měli ve stáří co nejvíc. A četl jsem pod tím komentáře a Borec tam napsal, na nulu. Já nevím, proč na mě chcou sázet, já to nechápu. No a já nechám zahrát nějakou hudbu, já jsem tady vytáhl novinku od Foo Fighters Window. Je to z nového alba Your Favorite Toy, který vyšlo teďka nedávno, abyste neřekli, že hrajeme i jenom starý věci, že nehrám žádný nový, tak si to poslechněte, není to žádná singlovka, ale líbila se nám tato písnička nejvíc, tak jsme ji vybrali a ještě nechám zahrát písničku Kabát, dávám ti jeden den, pro trenéra české reprezentace.

A to byli Annihilator a jejich Phoenix Rising z roku 1993. A my se půjdeme podívat do současnosti, do roku 2026, protože letos nás čeká hodně nových CDček, bude vycházet, vyšly Foo Fighters, teďka vyjdou noví Rolling Stones, pak bude Marilyn Manson, anebo Anthrax budou vydávat nový CDčko. No a já teďka jsem včera, myslím, předevčírem vyšel nový song od Deep Purple. Deep Purple budou vycházet 3. července. A já vám tady pustím, oni mají Guilt Tripping novinku, je to už třetí jejich vypuštěný song, tak já vám pustím ukázku, ať si to poslechnete, jak to mají kluci nachystaný pro nás tu novinku.

0: Takže kdo máte rádi Deep Purple, určitě se nachystejte splet nový CDčko, který jde 3. července, tak to hlídejte, ať se můžete třeba koupit nebo poslechnout někde, třeba na Spotify, na YouTube, kdekoliv. No a já vám pustím další hudbu a pustím třeba Faith No More, Bastard, anebo Sex Pistols.
1: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20-letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
2: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
1: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
3: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
4: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
3: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz.
5: Rock Radio.

Rocková pohoda. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rok rád.

0: Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Koblížci, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 27. června v Chomutově. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

0: still won't hear.
1: A to byly Faith No More a jejich Small Victory. A my se půjdeme podívat na mistrovství světa ve fotbale.
2: Slušnej výkop na Rock Rádiu.
1: Dneska pokračujeme zápasama, hraje se poslední kolo o postupy a po 22 hodin se jdou dva zápasy a hraje se Curaçao a Pobřeží Slonoviny. V Curaçao, koho sledovat, tak tam je velká hvězda, ten golman Eloy Room. On hraje za Miami v Americe, je docela dobrý, on vychytal hodně velkých soupeřů, takže uvidíme, třeba bude fakt i v tomhle zápase výjimečný, těžko říct. A na druhé straně, na Pobřeží Slonoviny, 19-letý mladík Jan Diomande, ten hraje v Lipsku, měl skvělou sezónu v Lipsku, v Německu, tam dal za 33 zápasů, dal 12 gólů, 8 asistencí. V 19 letech, takže na něj bacha toho sledovat. Jan Diomande, hodně talentovaný fotbalista, myslím, že ještě o něm uslyšíme. No a v dalším zápase, kde hraje Ekvádor s Německem, tak na straně Ekvádoru, tam koho můžeme sledovat, tak tam je Moise Caicedo, jeden z nejdražších středových defenzivních záložníků, on hraje v Chelsea, měl docela dobrou sezónu, na to, že Chelsea nebyla moc na tom dobře, tak měl i dobrý hodnocení, dal v 33 zápasech 3 góly, 1 Ačko, skvělý, uvidíme, jak bude hrát teďka za Ekvádor. A na druhé straně za Německo je tam Denis Undav. To je takový velká neznámá. Oni stavili Kaja Havertze, který vyhrál s Arsenalem titul, ale Denis Undav ze Stuttgartu je na tom mnohem líp, že měl skvělou sezónu a dal 29 zápasy, dal 19 gólů a 6 Aček, což na útočníka je skvělý, takže tyhle ty sledovat. Uvidíme, já si myslím, že Pobřeží Slonoviny vyhraje a Ekvádor Německo, Německo porazí Ekvádor.
2: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.
1: A já jsem nachystal další hudbu, pustíme si třeba Oasis, Strejdu Proteuse, anebo Kiss.

0: rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rok Radio. Rok Radio, co se děje?
1: Spousta kapel je na letním turné, tak si pojďme nějakou chytit. Open Air Tour jedou Tři sestry a staví se s ním v pátek 26. června do Staré Boleslavy. V letním kině Houštka je podpoří taky MZH a Dr. Pepe. Republiku obráží taky Dimitri a Arakain, pěkně společně. Další zastávkou jejich Best Rock Tour budou Úvaly. Hrají tam na atletickém oválu v pátek 26. A o den později můžeme vyrazit na oslavu letního slunovratu Solstice Fest v Modrý Vopici v Praze. Jde o akci plnou undergroundových kapel pro všechny fanoušky heavy metalu, punku i rocku. Zahrají třeba Nocturnal Pestilence, Even Eye anebo Honoris Causa. Tak užívejte léto. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová.

Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou za studena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.

nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje David Račák. Spory s vládou prezidenta Petra Pavla spíše motivují k tomu, aby na funkci hlavy státu v dalším volebním období znovu kandidoval. Řekl to v rozhovoru se serverem Seznam zprávy. První funkční období mu skončí v březnu 2028. Odvolací soud v Pardubicích zamítl další tři stížnosti na vazbu v souvislosti s teroristickým útokem na halu zbrojovky LPP Holding v Pardubicích. Okresní soud Pardubice dosud v případu poslal do vazby 8 lidí. Obvinění jsou podezřelí z teroristického útoku a z účasti na teroristické skupině. No a basketbalista Jan Veselý kariéru ziskem španělského titulu s Barcelonou nezakončil. Katalánský klub, jehož barvy hájí i další český reprezentant Tomáš Satoranský, prohrál čtvrtý zápas finále s Valencií 84-108. Sérii Barcelona ztratila 1-3. Valencie získala druhý titul v historii.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude jasno, během dne místy přechodně až polojasno, nejvyšší denní teploty 31 až 35 stupňů.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Rock Radio. Doprava.
2: V ulici Zolova v Olomouci je nehoda dvou osobních aut, je překážka na vozovce a půjde se zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
0: Instagram Rock Radia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockovej poraz.
2: A je pár minut po 14. hodině, máme poslední hodinu rokovýho obrazu s Danem před sebou a já jsem četl, že z brněnský zoo utekla panda. Tak nemusí mít strach, panda je u nás a bude tady ráno, protože ráno bude výzva s pandou, takže se o ní bát nemusíte, my se o ní postaráme. A já vám pustím nějakou hudbu, třeba Boston, Motley Crue, anebo Korpiklání, Aita.

0: To byly Boston a jejich More Than Feeling. No a my se ještě vrátíme k tomu českému fotbalu, protože kupa z vás stávala ráno, aby to viděla, kvůli tomu se nevyspala a pak viděla tu totální hrůzu. Řešili jste to určitě v práci, každý to řešil, my jsme to tady řešili, všichni jsou naštvaný, ale my to chápeme, ale já už mám první jako záznam z kabiny, kdy Koubek mluvil s hráčema a já vám to pustím, abyste to slyšeli, jak to vlastně v kabině vypadalo, jo?
1: Ježišmarja, jak jsme prohráli, to se stane, ne?
2: Teď to byla trapná komedie.
3: Tak byli prostě lepší, Václave, no!

0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Zítra začínají prázdniny, tedy popravdě normálnímu člověku to může být úplně ukradené, protože pro ně je stejně rozhodující termín dovolené, ale ta věta působí pěkně. A taky je pozvánkou na první letní víkend, takže kam během něj vyrazit? V sobotu třeba do Zdounek, malebného městečka u Kroměříže, kde se koná již třetí motorkářsko-rokový festival. Kromě všeho tradičního, hlavně to papání bývá moc fajn, vás ve Zdounkách čeká nabitý line, posuďte sami. Šoči, Znouzecnost, Jamaron, Vojtáno, Vitrio, Proteus a Kráva, ta je Kašparova. Start session, kterou bude moderovat moje motokecí maličkost, je ve 13 hodin. S Telefandou či fandicí Hondic jeďte do moravského krasu do Kštin. Tam se už od pátka bude konat sraz fandů značky Honda. Omezený rokem výroby, budou tam kousky této značky 1989 a starší, což dost často bývají fakt libové kousky, které stojí za to, byť i jen zhlédnout. Když někde napíšou, že leží v blízkosti rakouských hranic, není to nikde tak platné jako v dědině Šejby, odkud je to na ně jen 1400 metrů. Tam se o víkendu uskuteční první ze 4 motovíkendů, prý pro vyzrálé motorkářky a motorkáře. Nevím, jestli to zralý znamená jako, že uleželi, ale zjistíte to, pokud do Shape dorazíte a navíc si užijete fakt krásný točky v Novohradských horách. Je toho prostě dosti, tak směle, za prázdninama.
0: Rock Radio, Motokeci.

0: Prázdniny jsou skoro tady, což převážně znamená, že je třeba dětem vymyslet program, aby se neflákali a nepodlehli podvratným živlům. Například je naložit do novýho džípu a vyvést třeba na Milešovku. Že nemáte džíp? Klid, na týden vám ho půjčíme i s plnou nádrží. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd, Honza s Anabel vám řeknou, co pro to musíte udělat. Slušná jízda celý týden v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.

0: to byla Elana Miles a její Black Velvet. Všichni písničku známe, málo kdo si pamatuje název. A já už tady vidím Kubu ve studiu. Čau, Kubo.
1: Nazdár, dlouho jsme se neviděli.
0: Viď?
1: No jo.
0: No tak vy se ono do práce nechodíš.
1: No já jsem takovej právě, no já se hele v tomhle tom vedru, kdo by pracoval,
0: já
1: prostě já nevím, a ty lidi nechápu, že chodí do těch kanceláří, do těch jako fabrik a tohle, já nevím, proč chodí, jako co z toho máte, jako.
0: Já to vím, aby nás mohli poslouchat, víš?
1: Jo takhle, jo, no jasně, tam rozumím, hele tak jo, tak jako ono, víš to, některý lidi to mají rádi, tu práci, no já nevím, já jsem na to nikdy moc jako...
0: Já se dokážu představit někde u pecí, víš, jako že ty lidi stojí teďka v tom teple, teď oni tam kolik tam musí mít stupňů, třeba pade.
1: Na lidi u peci jsem vůbec nemyslel. Jakože víš, jako všichni pekaři i skláři, víš, a takovýhle lidi, to musí být teda něco, opravdu, to je pošušňáníčko.
0: My tady teda také, abychom vás naštali, tady máme hrozný teplo, máme tady 22 stupňů, a teďka slumilo, aby kluci nebyli nemocní, protože oni jsou zpěváci, já nespívám, takové neměl nachlazený hlasivky, mě to jedno.
1: No hele, tak hlasivky ještě dobrý, no, a hlavně, aby se nám nezamrznul mozek, protože to by potom při vysílání někteří posluchači poznali. Někteří možná ne, a někteří asi jo.
0: Já to mám stabilně v pondělí. No nic, tak já se s váma budu pomalu loučit, máme poslední 20 minut rokovýho vrazu s Danem a já vám třeba pustím Whitesnake, Daniela Landu, anebo Clash. Já jsem Dan Kotek, to byl rokovýho vraz, tak se mějte hezky a čau.
2: Rock Radio. Rocková muzika v DABu i FM nebo na radia.cz.

nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální ceny paliv, které denně určuje stát, půjdou zítra opět dolů. Benzín může stát nejvýše 40 korun a 42 haléřů za litr. Naftu budou moci pumpy prodávat maximálně za 36 korun a 22 haléřů. O dalším fungování cenových stropů v červenci by měla vláda rozhodnout pondělí. Kvůli očekávaným vedrům, která Česko sevřou o víkendu, ruší pořadatelé i některé akce. Třeba České dráhy na jihu Čech zrušily jízdy parních vlaků kvůli vysokému nebezpečí vzniku požárů. Program festivalu Bystřička omezila taky Jindřichohradecká úzkokolejka a třeboňští rybáři zrušili oslavy Světového dne rybářství. Po celé republice se rozhoduje o nejzajímavějším památkovém projektu roku. Veřejnost může hlasovat v anketě Památky děkují, která vybírá nejlepší ze 630 projektů péče o kulturní dědictví v Česku. Více říká mluvčí Národního památkového ústavu Blanka Černá.
2: Hlasování probíhá online na webových stránkách Národního památkového ústavu. Tam se představuje všech 36 projektů, které jsou letos na tuto kategorii nominovány. Jsou to projekty, ve kterých představují třeba zachráněné kaple, obnovené zámky.
1: Nebo třeba restaurovaná umělecká díla. Z výběhu v brněnské zoologické zahradě utekla panda červená. Povedlo se jí to zřejmě díky stromům. Uprchlíka odchytili v přilehlých kníničkách. Panda je podle ošetřovatelů v pořádku. Pro jistotu ji ale monitorují, jestli třeba nesnědla něco nevhodného. Tolik zprávy. Pěkné odpoledne.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Vedro bylo, vedro je a vedro bude. Dneska venku kolem 32 stupňů, večer nám to padne asi na 16. Prosím vás, pijte hodně vody a radši se schovejte někam do stínu a ven vycházejte jen, když to bude opravdu nutný, ať se vám něco nestane. Zítra nás bude čekat opět polojasno až jasno po celé České republice. Kapka nepadne ani jedna a vůbec nikde. Teploty kolem 34 stupňů, zítra večer to padne asi na 18.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
4: Na pražském okruhu ve směru z Ruzině na Modletice, tak tam boural osobák s nákladákem, stalo se to před sjezdem 16 na Slivenec nebo Barandov, tak tam projíždějte opatrně. V Holešově, to je mezi Zlínem a Přerovem, tak tam na Sušilově ulici se taky srazil kamion s osobákem, takže i tam projíždějte opatrně, ale tam to asi nebude tak frekventovaný jako na okruhu. Na D1, tak tam stojí odstavený auto, mělo by stát za krajnicí, takže v pohodě, ale i tak si dávejte pozor ve směru na Brno na 14. kilometru. No a taky v ulici v Holešovičkách v Praze, tak tam před sjezdem na Bulovku je odstavený auto, ale v levém pruhu, takže tam si na ní dávejte extra pozor, ať do ní náhodou nevletíte.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockový odpoledne.
3: 15 hodin a 3 minuty k tomu a rokový odpoledne konečně začíná jak s Kubou, tak i s Petrem. Už jsme tady konečně na sebou. Nazdar!
4: Těšili jsme se na to. Zdravím všechny, zdravím posluchače. Peťo, tebe taky zdravím. Jsem rád, že konečně můžeme zase vysílat takhle spolu a reagovat na sebe.
3: Přesně,
4: a povídat
3: tak
4: si spolu. A no a tak a co novýho? Dobrý všechno.
3: Hele jo, všechno jo, pohodě, jo, akorát super. Mám trošku málo muziky.
4: Málo muziky,
3: dneska.
4: Jak je to možný, prosím tě, podívej se, kolik tady máme, hele, Brian Adams tady je. Jako to je ti málo, nebo AC/DC to ti jako nestačí? Nebo
3: ještě něco bych potřeboval.
4: Tak dobře, jako ne kafe, ale pak už opravdu nevím, jako nebo...
3: Hele, ještě aspoň tak, něco tak pořádného počkej, hele, šlapanýho.
4: Víš co, tak dáme tady, já jsem byl teďka v Německu a přivez jsem takovou záležitost, okay. Toto je Engel,
3: já,
4: für dich, das ist ein Rammstein-Gruppe,
3: ja,
4: aus Deutschland,
3: natürlich, ja,
4: gute, alles gute.

0: Brian Adams a jeho pecka Thought I Died and Gone to Heaven právě teďka dojíždí na Rock Rádiu. 15 hodin 21 minut k tomu. A já si myslím, že je čas si zase rozdat nějaký lístky. Za 8 dní už totiž začíná pekelný ostrov.
1: A začíná konkrétně 4. je to tak, že?
0: 3. a 4. 3.
1: Ježišmara, vidíš to? No tak já jsem si ty dny špatně spočítal, každopádně je to v Holíšově, jak jste zvyklí. Zahrajou tam Harley, Škvor, Divokej byl, Panoptiko, Komunál, všechno možný, bude tam obrovská spousta muziky. Já myslím, že není potřeba tohleto dál jako přibližovat lidem, protože oni moc dobře vědějí, do čeho jdou. Poznáme to podle toho, že vždycky, když vyhlásíme, že rozdáváme na pekelný ostrov, tak prostě naše zprávy se úplně jako oni explodují.
0: Přesně tak, hele, to je tolik vás píše o ty lístky, takže rozhodně neváhejte, otevřete Facebook a napište nám na stránky Rock Rádia právě do zpráv, proč bychom tady ty lístky měli dát právě vám. A taky nám k tomu připište vaše telefonní číslo, ať vám odsud z éteru můžeme zavolat.
1: Těšíme se, až si s váma pokecáme, každopádně, aby jsme si zkrátili tu chvíli, než budeme mít všichni radost, že zase někdo další jde na muziku. Tak si pojďme muziku užít všichni najednou. Blackstone Cherry se blíží, budou taky Vitacit, no anebo Survivor, to, co všichni teďka cítíme, Burning Heart.
2: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
3: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
2: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
3: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
2: Když repráky, tak Mironet.
3: Klikni dvakrát.
4: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení.

Svoboda. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rok rá.

Hoši. Rozcvičit, poklusem k lednici, zpracovat něco k pití, dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každý den na Rock Rádiu. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.

0: Blackstone Cherry, tak těm se líbí bolest. Ta, aspoň teda to tvrději, protože tahle ta pecka, kterou jste slyšeli na Rock Radio v 15 hodin 38 minut, se jmenuje In Love With The Pain. Já nevím, jestli někdo z vás si třeba užíváte tu, tohleto vedro třeba, hele, spousta lidí to taky vlastně má ráda a mají to mnohem radši, než třeba takový jako leden nebo to. Já třeba musím souhlasit, no promiň, ty si chtěl říct.
1: Jo, chtěl jsem říct, že já jsem si tady takovýhle vedro právě teďka zažil minulý pátek zrovna a to jsem zažil v Pardubicích, kdy jsem byl právě na našem Rock Inu, kde jsem ho tam moderoval právě. A hele, dokonce si představ, že za mnou přišla jedna naše posluchačka, udělala si se mnou fotku a říkala, že nás dva poslouchá každý den.
0: No, tak to je nádhera.
1: Takže já rockerku z Pardubic pozdravuju moc.
0: Zdravíme moc,
1: protože z toho máme hroznou radost. No a samozřejmě tady máme zase něco na tento páteční Rock In, který se bude dít v Chomutově.
0: No jasně, dovolte nám, abychom vás pozvali právě na další Rock In, tentokrát v Chomutově, jak říkal Peťa, bude to v pátek. I tam budou hrát Traktoři, samozřejmě, protože slaví to svoje výročí, budou Horký, že slíže, Alkohol, Kokot Minute, no a taky další muzika.
1: No a taky tam může být jedna rocková partička. Rocková partička, která nám na náš mail studio@rockovyradio.cz pošle svoji fotku. Tak a vyhraje tady tu soutěž o tu nejlepší fotku, tak od nás, od Rock Rádia, dostane 10 lístků na Rock in Chomutov.
0: V podstatě vy jste posílali do dnešních 15 hodin.
1: Jo, on už je čtvrtek.
0: On je čtvrtek, takže teďka vlastně je to uzavřený už, ale rozhodně budeme rozdávat i příští týden. Každopádně zítra ráno už se dozvíte, která ta rocková parta tam pojede. No a já jsem zvědavý, kdo tam pojede. A když jsme říkali, že je to v pátek, tak je to právě v sobotu. To je to, jak jsme si spletli ten den, ono je to totiž 27.
1: Jo, takhle, takže vidíš, my jsme to? Prostě úplně posunutí.
0: My jsme prostě posunutí, no. Časový posun se prostě děje, no.
1: Tak, hele, tak oni taky ty mosty v tom vedru se roztahují.
0: Po 17 metrů na Beronce, já jsem to viděl.
1: No,
0: každopádně ten Rock In bude v Chomutově už sobotu.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: No jo, zavařený mozik, to je potíž, ale pojďme se trošku schladit, budou Škvoři, budou taky Struts, anebo Van Halen, tak si zaskáčem.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Attention!
7: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte

0: Rock Radio. Co se děje?
1: Spousta kapel je na letním turné, tak si pojďme nějakou chytit. Open Air Tour jedou Tři sestry a staví se s ním v pátek 26. června do Staré Boleslavy. V letním kině Houščka je podpoří taky MZH a Dr. Pepe. Republiku obráží taky Dimitri a Arakain, pěkně společně. Další zastávkou jejich Best Rock Tour budou Úvaly. Hrají tam na atletickém oválu v pátek 26. A o den později můžeme vyrazit na oslavu letního slunovratu Solstice Fest v Modrý Vopici v Praze. Jde o akci plnou undergroundových kapel pro všechny fanoušky heavy metalu, punku i rocku. Zahrají třeba Nocturnal Pestilence, Ivenai a nebo Honoris Causa. Tak užívejte léto. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová. Yeah.

nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Prezident v čele delegace na summit NATO v Ankaře nebude. Pro novinky.cz to uvedl šéf diplomacie Petr Macinka. Reagoval tak na slova Petra Pavla, který řekl, že jako prezident delegaci povede. Podle Macinky ale takhle ústavní soud nerozhodl. Prezident má být členem delegace, ne vedoucím. Vlna veder zaměstnává i záchranáře. Třeba ti na jihu Čech mají za den až 308 výjezdů. To je o třetinu víc, než je průměr. Nejvíc ohroženi jsou seniori, malé děti, těhotné ženy anebo chronicky nemocní. Záchranáři apelují na prevenci, tedy zejména pravidelný pitný režim. Obyvatelé Brna by mohli mít stabilní cenu tepla. Zafixovat je má plánovaný horkovod z Dukovan. Plynové kotelny tak postupně skončí. Vedení tepláren ve svých modelech počítá s tím, že po zprovoznění horkovodu bude cena tepla v Brně kolem 1100 za gigajoule. Pokračuje generální ředitel tepláren Brno Petr Fajmon.
1: Horkovod z Dukova není jen další infrastrukturální stavby, ale je to projekt, který zásadně promění fungování energetiky ve městě Brně. Naším cílem je postupně snížit závislost na zemním plynu, posilit energetickou bezpečnost města Brna a samozřejmě zajistit stabilní zdroj tepla.
0: Zprovoznění horkovodu je naplánováno na rok 2032. Parné dny lákají k vodě. Vzhledem k tomu, že o víkendu sevřou Česko tropy, tak se koupaliště připravují na pořádný nával. Voda je většinou dobrá. Dobrou kvalitu potvrdili třeba hygienici na většině přírodních koupališť v Královéhradeckém kraji. Voda je většinou v pořádku i v Ústeckém kraji a nebo ve středních Čechách. Tolik zprávy, hezký den.
2: Rock Radio, počasí.
3: Dneska je vedro a zítra bude ještě větší vedro. Opravdu chcete slyšet víc?
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej, tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Na Směnici 20 ve Chválenicích si dejte pozor na dva osobáky, který tam jsou v sobě. Na Benešově nábřeží ve Zlíně zase chybí poklop od kanálu, takže prosím vás, oči na šťopkách a radši noha z plynu. Na D1 na 289. kilometru směrem na Polsko je neprůjezdný levej jízdní pruh kvůli pneumatice na vozovce. Nevím, jestli už to někdo odklidil, ale ona se tam možná rozteče do zítra třeba. A na Pražském okruhu na 18. kilometru směrem na Ruzyni jsou v sobě dva osobáky. Tam počítejte s docela už rostoucí kolonou.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rokový odpoledne.
3: Rokový odpoledne pokračuje i dneska ve čtvrtek 25. června. Svátek má Ivan, tak běž domů. A my vám chceme říct, že v tomhletom vedru, že je to venku docela pekelný, ale víte, co je taky pekelný? Ostrov! 3. a 4. července se totiž děje pekelňák a my tady zase na něj máme dva lístky. Tentokrát tam budou kapely jako Harley, Škvor, Divocable, Panoptico, Komunál a spousta dalších. A můžete u toho být taky vy. Stačí jenom, abyste nám napsali do zprávy na Facebooku Rock Rádia, proč zrovna vám by ty lístky měly přistát. K tomu připojíte svoje telefonní číslo, no a za takových 40 minut už se stačí jenom radovat, protože vám zavoláme a řekneme, že právě vás jsme vybrali. A my si zatím dáme další muziku tady u nás na rokovém odpolední. Metallica přijde, taky španělská partička Skapé, anebo Komunál s jejich poslední kulkou.

0: Learning to fly, právě jsme se s Pink Floydama naučili lítat a máme 16 hodin 21 minut, proč to rovnou nevyzkoušet a trošku se neproletět. Já jsem teďka mluvil s jedním mým kamarádem a on mi teda prozradil, že hraje v jedné takové kapele. A já o tom jako nesmím mluvit, ale já ti to strašně potřebuju říct.
1: Takže jako ty nesmíš říct, kdo to byl, ani kde jsi hrál, ani co hrajou.
0: A ani, jo, jasně. No,
1: tak
0: přesně.
1: To by toho moc říct nemůžeš.
0: No,

0: Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Koblížci, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 27. června v Chomutově. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

Dimitri a jejich pecka Somebody's Watching Me, nebo cover tady té pecky, právě teďka dojíždí na Rokrádiu v 16 hodin 39 minut a já si myslím, že je na čase si rozdat nějaký lístky. Takže my už máme samozřejmě výherce, takže se s ním jdeme spojit, takže se tady za chvilku uslyšíme, jo?

0: Jsme tady, jak jsme slíbili, rozdáváme lístky na Pekelňák. No a s náma je tady Pavel. Nazdar, Pavle.
1: Ahoj, zdravím všechny.
0: A nebo bych spíš měl říct Krtek, to je taková tvoje přezdívka?
1: Jasně, a asi spoti mě zná spíš víc lidí, kolikrát mě znají, když řekne se jméno, tak neví, a jak se řekne Krtek, tak všichni ví.
0: To je hezký, to je takový to, jak vlastně lidi teprve zjistí po 20 letech, co se znáte, že se jmenuješ Pavel, viď?
1: Jo, přesně tak.
0: To je super. Prosím tě, ty jsi psal, že jste měli namířeno na nějakou jinou akci, ale protože jste měli radostnou novinu a narodilo se Krtče, tak...
1: Ne, narodí se. Narodí,
0: jo, teprve
1: se,
0: narodí.
1: V termínu konání té akce se nám narodí.
0: A jasně, no ale Pekelňák byste vlastně ještě stihli před termínem, takhle to chápu, jo?
1: Určitě.
0: No tak to je skvělý, no tak to jsme samozřejmě nemohli vůbec jako váhat, to bylo úplně jasný, abyste to stihli, abyste si užili nějakou pořádnou muziku, protože je potřeba s tou výchovou začít tak brzo, ještě než vůbec jako se dostane na svět, že jo?
1: No to je jasný, jako to už v autě, už teď se poslouchají z takový správný kapely.
0: No tak to je výborný, na kterou kapelu se těšíte nejvíc?
1: Hele, ono za mě, tam jsou kapely úplně superový a od Traktorů přes Dimitri, Trautenberg, prostě úplně všechno.
0: Super. Tam. No tak to znamená, že si to krásně užiješ všechny tři dny. Já se moc rád, že jsme to vlastně stihli, protože víš co, jako dva lístky ještě máme, ale kdyby to bylo po termínu, tři lístky už ne, takže jako takhle je to akorát. Tak jo, Krtku, hele, měj se krásně, užij si akci a ať se všechno narodí tak, jak má, ať jsou všichni zdraví a skvělí.
1: Super, díky moc.
0: Čau, čau.
1: Mějte se, ahoj. Čau, čau.
2: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme od rána do večera slušnej rock.
3: Přesně jak říkal Kuba, tak ještě pořád zítra tady dva lístky budou, takže ještě nezahazujte všechny možnosti, zítra ještě čas. Teďka už si ale dáme Giant, Traktory, Placebo, anebo Ozzyho, Mr. Crowley.

0: za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
1: Poletíte z letiště Václava Havla.
2: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz. Slušnej rok.

0: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Konec školního roku zvedá prodejcům tržby za květiny nebo sladkosti. V poslední době ale roste zájem taky o zdravější jedlé dárky, hračky a nebo společné zážitky. Poptávka po těchto produktech se teď na konci školy zvyšuje až o 10%. Poslední školní den je zítra. Státní zdravotní a potravinářská inspekce varuje před kuřecími řízky. Našla v nich salmonelu. Konkrétně jde o chlazená prsa pocházející z Polska s datem použitelnosti do 25. května. Maso z bakterií našli inspektoři v Tesku v Brně ve Skandinávské ulici. Česko čeká o víkendu mimořádně silné vedro. Meteorologové nevylučují, že by v neděli mohl padnout i absolutní český rekord. Lidé si na to dokonce mohou vsadit, jak říká mluvčí sázkové kanceláře Šance Markéta Světlíková.
1: Pro stanici Praha Klementinum jsme stanovili hranici na 39,1 stupně Celsia. Na to, že jí teplota v neděli 28. června nedosáhne, je vypsaný kurz 1,70 ku 1 a že tato teplota padne, má kurz 2 ku 1.
0: Výsledná maxima budou podle meteorologů záviset mimo jiné i na vlhkosti vzduchu a proudění větru. Český tým specializovaný pro vyhledávání a záchranu osob ze sutin vyrazí na pomoc do Venezuely. Informovali o tom hasiči. Země po ničivých zemětřeseních požádala o takzvané USAR týmy z celého světa. Dva otřesy Venezuelu zasáhly v noci v oblasti západně od Caracasu. Podle úřadů se vyžádali nejméně 164 obětí. Ze zpráv je to všechno. Pěkný den.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Polojasno až jasno dneska po celé České republice a teploty kolem 32 stupňů. Večer nám to padne asi na 16 a zítra to nebude o nic lepší, naopak možná ještě o něco horší. 34 stupňů zítra po celé České republice v průměru, dokonce na nějakých místech až 38. Večer nám to spadne na 18 a polojasno po celý den, spíše až jasno a bez jediné kapky vody.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
4: Na odstavený autobus si dejte pozor na dálnici D11, stojí na 55. kilometru ve směru ku hlavnímu městu. Naopak to druhý hlavní město, jestli se tak Brnu dá říct, tak tam leží pneumatika na silnici přímo v Husovickém tunelu ve směru právě na brněnskou část Husovice, tak si na to dejte pozor, ať do toho nevědete. V Třinci, tak tam bourali dva osobáky, je to v Koperníkové ulici na sídlišti, takže tam taky projíždějte opatrně. No a na D1 tam stojí odstavený auto na 10. kilometru ve směru na Brno.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockový odpoledne.
3: 17 hodin a 4 minuty k tomu a rokový odpoledne právě najíždí do svojí třetí hodinky. Lístky máme rozdaný, taky jsme vás zvali na různý akce. Uvidíme, co tady v té hodince budeme dělat, ale rozhodně nebude chybět muzika.
4: Muziku si rozhodně pustíme. Jenom kamarádi, prosím vás, jedna taková věc, jo. Jsou opravdu vysoké teploty. Dávejte si pozor, jestli pijete dost vody. To je opravdu jako důležitý. Jo. My si tady vždycky tak jako říkáme to pivínko po práci, to je samozřejmě fajn. Hele, ale teď jde jako fakt o důležitý věci. Musíte strašně moc pít vodu. No, jako dodá ti to minerály taky, viď?
3: No. Když tam jsou bylinky, když je v tom chmel.
4: To je vlastně takový čaj, by se dal říct, léčivej. To je bylinkový čaj,
3: studený.
4: Takže to je iced tea. To je chmelový iced tea.
3: No.
4: To je docela dobrý.
3: Takže pijte hodně chmelovýho ledovýho čaje.
4: No, ale když tak jsme vám to my neporadili. Každopádně teď už ta slíbená muzika. Budou Nightwish, Arakain, Queenie, no a teď už Kissing Dynamite. Nejste v tom sami, you're not alone. Máte tady Rock Radio.

0: 17:21 k tomu a Nightwish s jejich peckou Nemo nám právě dojeli na Rock Rádiu. No a my tady teďka pročítáme s Kubou docela dost zajímavý článek.
1: Na Sparku jsme viděli, že proběhl rozhovor s Brucem Dickinsonem. Samozřejmě moc dobře víte, že jde o zpěváka kapely Iron Maiden. Nedávno jste je konec konců mohli vidět i v Hradci. No a tam se ho vlastně ptal ten redaktor, že co si jako myslí o těch ostatních, jako tý starý partě, prostě ty zpěváci a takhle. A on vlastně Bruce Dickinson říkal, no jako víš co, já znám spoustu zpěváků, jejich hlasy jsou zničený a už zní prostě na prd a všichni to vědí a oni furt zpívají. A ten redaktor mu říkal, no počkej, ale teď to jsou přece legendy, že jo? No a on právě říká, to nejsou za mě žádný legendy. Jakmile vlezou na pódium ve chvíli, kdy už nemůžou zpívat, tak to žádný legendy nejsou.
0: No jako to, jako jo, asi vlastně souhlasím, ale jako tak, že když už ale ten člověk pak zpívat nemůže a už teda nevystupuje, tak už není legenda, protože už nebude, už zpívá?
1: Já si myslím, že to je možná v tom, že si jako uvědomíš, kdy vlastně, nebo že by to ten člověk měl jako poznat, víš, kdy jako zní ještě dobře a kdy už úplně ne. A určitě si vzpomeneme na pár případů, kdy si jako říkáme, tyjo, ten mohl radši zůstat doma a právě zůstat legendou, než aby jsme ho teďka viděli takhle, trošku v podstatě nahatýho, jakoby s tím hlasem, který už prostě to nedokáže. A je to takový trošku spíš jako kdyby, hele, tobě snad došly prachy, nebo co? Jako
0: hele,
1: si říkám.
0: Napište nám na Facebook, co si tady o tom myslíte, jestli byste teďka šli, já nevím, na koncert Motley Crue, nebo něco takového. Jo, takže když tak nám napište, co si o tom myslíte, jestli už teda, když už nemůžou, tak mají zůstat doma, anebo jestli prostě chcete vidět tu legendu za každou cenu.
1: Je to takový trošku drzý téma, je nám to jasný, ale my jsme si nezačali, to Bruce Dickinson. Každopádně takhle, vohnouti mají podobný problém, ty toho zpěváka hledají už od roku 2011 a furt nic, tak my si o tom za chvilku něco poslechneme, budou taky Good Charlotte, no anebo taky Halloween I Want Out.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Hlasu záleží. Sobotní rokový referendum nabídne další várku letošních novinek. Jedničku mají Black Label Society s albem Engines of Demolition. Dvojku dostali Foo Fighters a jejich novinka Your Favorite Toy. Nebo můžete zvolit Jeffa Tata a jeho Operation Mindcrime 3. Hlasujte na našem webu rokovýradio.cz. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rokový referendum. Na vašem hlasu záleží.

0: Máme pár minut po půl šestý na Rock Radio, nám právě teďka dohráli Vohnouti toho zpěváka. Pořád ještě nenašli, ale my věříme, že jednou to vyjde. Každopádně my už u toho asi nebudeme.
1: Snad doufáme, že ho jednou najdou, ale rozhodně Rock Radio za chvilku najde svého moderátora večerního Jirku, který tady přijde rozdávat rok na přání. Takže vy už můžete samozřejmě přemýšlet, co byste si od něj chtěli nechat zahrát, jak by řekl on.
2: Volejte, pište.
1: A my se uslyšíme s váma zase zítra od 3 do 6 úplně klasicky, ale předtím ještě nějaká muzika.
0: Dáme si Katapulty, bude taky Pretty Mates nebo Guns N' Roses Knockin' on Heaven's Door, tak my už taky jdeme klepat na ty dveře, protože šestá se blíží, tak mějte se krásně a příště zase čus!

0: Rock Radio, co se děje?
1: Spousta kapel je na letním turné, tak si pojďme nějakou chytit. Open Air Tour jedou Tři sestry a staví se s ním v pátek 26. června do Staré Boleslavy. V letním kině Houštka je podpoří taky MZH a Dr. Pepe. Republiku obráží taky Dimitri a Arakain, pěkně společně. Další zastávkou jejich Best Rock Tour budou Úvaly. Hrají tam na atletickém oválu v pátek 26. A o den později můžeme vyrazit na oslavu letního slunovratu Solstice Fest v Modrý Vopici v Praze. Jde o akci plnou undergroundových kapel pro všechny fanoušky heavy metalu, punku i rocku. Zahrají třeba Nocturnal Pestilence, Even I anebo Honoris Causa. Tak užívejte léto. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová.

nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz.

0: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. V příštím týdnu zřejmě nafta výrazně zdraží, stále ale bude levnější než benzín. Uvedli to analytici. Vycházejí z předpokládaného ukončení vládních opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. Ceny benzínu jsou podle nich vyšší kvůli současné motoristické sezóně i tradičně vysoké poptávce. Praha kvůli přízemnímu ozonu vyšle do ulic kropicí vozy. Kropit silnice budou od zítřka až do neděle. Vyjedou v 10 dopoledne a v ulicích se budou pohybovat do 6 odpoledne. Trasy povedou městskými částmi Praha 1 až Praha 22. Vedra výrazně zvedla prodeje zmrzlin a chlazených nápojů. Podle obchodníků je nárůst o desítky procent. Potvrzuje to taky mluvčí online supermarketu Košík.cz František Brož.
1: Letí klasika, jako jsou nanuky a kornouty, nicméně jak rostou teploty, tak roste i chuť po lehčích sorbetech. No a samozřejmě velkým hitem jsou ta velká rodinná balení ve vaničkách. Ke zmrzlině putují do košíků a pak do lednic také vychlazené nápoje, především ledové čaje, ochucené nebo minerální vody a taky nealkoholická piva.
0: Podle něj mají výrazný zájem o dovoz zmrzliny taky větší firmy. Extrémní horko se může promítnout taky do sportu. Počasí může ovlivnit třeba silniční závody na mistrovství republiky cyklistů. Ty proběhnou o víkendu v Jeseníku a organizátoři kvůli vedrům zvažují, že v sobotu i v neděli zkrátí jednotlivé trasy. Rozhodnutí padne na poradě týmů. Ze zprávy to všechno. Hezký večer.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Děkujeme, Eliško, za zprávy a pojďme se podívat, jak by mělo být zítra, tedy v pátek. Mělo by být jasno, během dne přechodně čekejte až polojasno, nejvyšší teploty na 37, no a v 1000 metrech na horách 27 stupňů, alespoň tak hovoří náš milý český hydrometeorologický ústav.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: A ještě jedna dopravička tady pro mladou paní a podíváme se do ulice Vratislavská v Liberci. Tam je silný provoz díky srážce osobáku s cyklistou, projíždíte tam opatrně. D5 a 6. kilometr na trase Rozvadov Praha, tam hlásí nehodu dvou těžkých nákladních vozidel, tak tam projíždíte určitě opatrně, budou tam velké komplikace. A ještě se podíváme na silnici číslo 11 obce Milotice nad Opavou, okres Bruntál. Tam se srazilo osobní auto s motorkářem, probíhají tam záchranný práce, takže je tam záchranka, policajti, prostě všichni. Tak ať jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, buďte opatrní a obezřetní a prosím vás, doražte v pořádku.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rock na psání.
3: Máme skoro 3 minuty po 18. hodině a všechny přeživší po té středeční fušce vítá i při čtvrtku tady na palubě pirátské lodě Rock Radio váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky Jirka Vajgis. Máme před sebou opět krásnou dvouhodinovku, která se jmenuje Rock na přání, kdy vy si sami volíte a určujete, co budeme na Rock Radio hrát. Tak pojďme do toho, volejte mi do kapitánský kajuty na 7258444424, pište na Messenger a do mailu jako vždycky. A na úvod, na vyplutí si dáme Offspring s peckou Spare Me the Details. No a během týhle 3,5 minutovky, teda skoro, skočte na náš pirátský pásník, protože právě vyplouváme. No jo!

0: Tak, to byly Offspring a Spare Me the Details, ušetří mě detailů. Přátelé, vy mě nešetřete a nešetříte mě tady, koukám, bombíte mě tady slušně při tom vedru. Jenom taková, takový malý překvápko pro vás opět. My dneska trávíme celý den s mým synem Wolfíkem, tak možná až jako dosvačí, tak vám taky něco řekne. A já vám řeknu, co si dáme hned jako písničku na úvod. Tak psal mi tady Lostík Tomáš, ahoj, prosím, nějakou pecku od Vypsané fixy, už se nemůžu dočkat, až je uvidím na Hradech na Točníku, díky, ať to hraje. Tak hrát to určitě bude, no a my si dáme pecku, kterou jsme tady 100% ještě nehráli v našem roku na přání, a ta se jmenuje Žeň koně!
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock na

0: Tak to byly Pretty Reckless a Messed Up the World. A mě tady přibyl další nápad od Davida Vzorného syna, který bych chtěl pro svou maminku Alenku, jako vždycky, nechat zahrát tentokrát od Linkin Park starou pecku Crawlin'. Tak to si určitě dáme. Jinak já vidím, že Wolfík už pomalu dotrhává masíčko tady svými tesáky, takže za chviličku určitě promluví, zvlášť, když bude za chvilku hrát Ozzy, že jo? Tak k tomu on má vždycky co říct.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Tak jo, Smells Like Teen Spirit od Nirvány, rokovka nebo roková hymna 90. let. Já už tady vítám mého kolegu Wolfganga. Dobrý den. A počkej, já tě ještě zapnu takhle mikrofon. No, dobrý den.
1: Ahoj.
0: Čau, čau. Hele, tak my spolu dneska trávíme celý den. Co tě tak nejvíc dneska zaujalo?
1: Bazén.
0: Bazén, dobře, super. Tak to je super, hlavně, že jsme se z bazénu dostali do rádia. Hele, teďka budeme hrát tady na přání člověka, který se říká Bedřich Makovec, který napsal: ahoj Jiříku, prosím tě, když tam máš Sinátora, tak zahraj něco od Ozzyho. Díky, Bedřich. Co ty si o tom myslíš? Je to dobrý nápad, blbej nápad, nebo jaký je to nápad?
1: Dobrý
0: nápad. Hele, já jsem tady vybral ještě pečku právě, ty to moc jako úplně nemáš naposlouchaný, když byl ještě mladý. Jo, správně jsi to poznal, protože já jsem tě pouštěl od Sabatu pečku Children of the Grave. Ta je z roku 1971. Ty prej si, kolik mu bylo tenkrát let?
1: 23.
0: Ty jo, tak ty jsi hodně hustý, je to tak, no. No, tak to je dobrý, to jsem teda rozbil. No dobře, hele, Children of the Grave, zajímavá pecka od Sabatu, myslím, že to tenkrát bylo z alba Master of Reality, ale nejsem si jistý, ale myslím, že jo. Každopádně, Wolfy, co je důležitý, oni se dělají občas předělávky, víš, že nějaká kapela jako předělá písničku jiný kapely, tak právě tuhle tu písničku, kterou ti za chvilku pustím, Children of the Grave, předělal tenkrát Rob Zombie s kapelou White Zombie. A zní to asi takhle, tak mi řekni, jestli se ti líbí víc tohle nebo originál, jo, poslouchej. To je ta předělávka, jo?

0: Tak co ty na to? Co je lepší? Ozzy nebo tohle?
1: Asi tohle.
0: Fakt? Ty vady, tak to je snad poprvý, co teda říká, že je něco lepšího než Ozzy. Dobře, no tak Roba Zombieho si potom ještě doma naposlouchám, abys to měl jako nějak tak v lati a fuchu. A teď už Black Sabbath a Children of the Grave.
2: Rock na přání. Rock Radio.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Tak to byl počmáraný pardál Alice Cooper a Poison. No a co si dáme dál? Dáme si kapelu Panoptiko, o níž se tady psali dvě dámy. Eva Pastorovičová Sečková jako druhá, nejdřív Dana Blašková. Ahojky, prosím o zahrání od písničky od Panoptika Moulin Rouge. Je to pro Pepu, bráchu Lukáše a mámu. Grillujeme na zahradě maso a k tomu si dáváme pivečko a užíváme si pohodu. Danča, děkuji. Wolfi, dovedeš si představit, že bys v tomhle vedru ještě griloval maso?
1: Ne.
0: Nechtěl bys u toho grilu sedět?
1: Ne.
0: Ale to maso bys si pak dal, ne?
1: Možná.
0: Spíš nějakou zmrzku, viď? Mm-hmm. Dobře, a Eva Pastorovičová Sečková tady píše: Čauky kapitáne, poprosím tě, zahraj nám nějakou písničku od Panoptika. Pro mě, co teď momentálně playu. Představ si té paní maká na zahradě v tomhle vedru. Myslíš, že je to zdravý?
1: No ale určitě bude spocena.
0: No tak to si píš, se bude muset potom někde schladit. A třeba, ale když si dáš hodně piva, tak se můžeš spotit pivem. Fakt, já jsem to normálně zažil já teda ne, že bych já se spotil pivem, ale to je normálně cítit to pivo, když se někdo takhle spotí pěkně pivem. No nic, to byl kamarád, víš to já ne. Tak odporný plevel pleje na dvoře pro mého milovaného manžela Tondu, který teď momentálně dělá vše, co se dá. To by mě zajímalo, když tak nám Evi napiš, jak to vypadá, že dělá vše, co se dá. To by mě zajímalo. Tak pusto pro všechny, co poslouchají, ale stále nejsou upečený. Díky moc, Eva. Tak jo, hele, písnička z Francie, z Paříže, Moulin Rouge, takový klub, víš, takový tam je Moulin Rouge, což znamená jako růžový nebo červený mlýn. No a tam se točí takový ten mlýn větrnej. Já jsem ho viděl, nebyl jsem tam taky, Wolfi, nikdy. A tam tancují takový ženský, víš, a oni na sobě toho moc nemají, víš. Oni jsou asi chudý, veď? Nebo proč myslíš, že na sobě toho moc nemají?
1: Ne.
0: Nebo je jim vedro?
1: Možná.
0: Tak jo. Rock Radio. Rock Radio.

Mancí jedu zpět. A u nás doma v Meziříčí všem chlapům budu

Jasně, písnička, která měla i pointu, nádhera. Tak za chviličku už Udo a Rose in the Desert, už se nám to tady rozjíždí, přátelé. Vy máte zhruba 7 minutek na to, pokud chcete dneska na sichr zahrát, abyste mi napsali vaše návrhy na jazyk pro časové znamení a samozřejmě nějakou tu situaci, v které byste ho chtěli nasypat a načapat. Já vám tam nasypu píseň na přání hned po 7 hodině. A teď už Udo.

0: Tak, aby jsme stihli zahrát ještě Running Wild na úplný konec. Dneska je to teda opravdu masakr od Vladimíra Ondry, který napsal: ahoj Jirko, zdravím pirátského kapitána Jirku. Chtěl bych poprosit o zahrání písničky Bad to the Bone od Running Wild mým dnešním 60. narozeninám. Hele, Vláďo, všecko nejlepší, hodně štěstí, zdraví a kopec randy na vrch a ještě jednou 60.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Fire Dirac. Da se sagt a Glock, Marcin is Feder Leom, an Böja Grana seo an Kreitem, Amak Augusto Suak ol Fuiske, Nil Punk Marp ad Adamadin. Tak přátelé, dnes jste slyšeli časové znamení říkat, no konečně, už je 7, takže můžu zahodit to podělané pivo a začít poctivě chlastat whisky. Punk's not dead, vyvolové. Tak přátelé, to bylo v irštině. V irštině. Poznal jsi to, Wolfíku, že to bylo v irštině?
1: Ne.
0: Ne, nepoznal, viď? No, to bylo takovou starou irštinou a navíc to bylo tady právě Andrej Šuška, si přál, tak trochu punku českého, kdyby, jo, to bych chtěl za to, ale kapitáne, zkus tam poslat i irštinu a lehce napitýho pankáče, co se těší po západu že bude po západu slunce moc z těch veder konečně přejít z pivka na tvrdej. Tak já doufám, že seš takhle, Andrej, spokojený. Ty jsi byl spokojený?
1: Jo.
0: Tak to je dobře. Hele, tak na úvod si tady dáme takovýho romantického pána, on dřív nosil kudrliny, víš, ale ono časem to uvidíš sám, ti ty vlasy tak jako řídnou a šedivěj. No a ten pán se jmenuje Bon Jovi a určitě by nemohl dělat v realitní nějaký kanceláři, protože tvrdí, že tento dům není na prodej. This house is not for sale. Dáme si druhou půlku roku na přání, OK?
1: No tak jo.
0: No tak jo.

0: Tak přátelé, tenhle dům není na prodej, ale co je tady k zahrání, tak to je určitě český punk, tak si tady nakonec vybral úplně na závěr Andrej Šuška Klešáky a Should I Stay or Should I Go, tak si určitě dáme, protože přání splním. Tak, punk bude hrát dál, my si potom dáme samozřejmě další pecky na vaše přání, je to strašně moc, já doufám, že to stihnu všechno zahrát, kdyby ne, tak prosím vás zítra, no, nedá se nic dělat.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak všude až ty, všude go, Wolfík se s námi loučí, jak jste slyšeli, už je takový jako upovídaný dneska, tak si půjde číst nějaký čtyřlístek, viď? Co?
1: Jo, ale tak, já už dočetu.
0: Jo, tak řekni aspoň nashledanou, když už nechceš mluvit.
1: Ahoj.
0: Tak jo,
1: tady. Ale já chci mluvit.
0: Tak mluv, tak něco říkej, he?
1: Ale já nevím, co.
0: Tak jo, hele, prosím tě, ty když nevíš co, tak nic neříkej radši. Tady jsou Rasmus a Jezebel.

0: Jezebel od finských smutníků Rasmus. No a my tu máme krásně rozjetou druhou půlku našeho pořadu Rok na přání, kterým vás provázím já, váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky, Jirka Vajgis. Tak opět z Dobříše přicházejí dobré zprávy. Otevřel jsem mail a poslouchejte. Pepa Kautský tentokrát píše: čau, prosím o zahrání písničky I Am The One od skupiny Smashing Pumpkins. Jen tak pro všechny. Pepa z Dobříše. Hele, Pepiku, tentokrát ti úplně vyhovět nemůžu, protože tuhle písničku jsem tady nenašel. Ale hledal jsem tady v archivu nějakou podobnou, jako atmosféricky podobnou píseň. No a našel jsem píseň Solara, kterou najdete na albu Shiny and Oh So Bright, No Past, No Future, No Sun z roku 2018. Pojďme si ji poslechnout, kdo má rád smešky, ten zaplesá.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgisem.
2: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Taky nechcete končit léto větou?
5: To zase nějak uteklo, viď?
4: Tak se zážitky od Alegrie se vám tohle stát nemůže.
6: Mami, ten Superland

0: www.městečko.cz
1: Kontejnery Siegl, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegl.
3: www.siegl.cz

0: menšího tam vsadit po legendárních Aerosmith a jejich Pet Fallen in Love než Metallica. Samozřejmě to jsou další klasici. Aspoň tak si to přál Kuba a rovnou Master of Puppets. Hele, kdo miluje Metallica, tak si teďka úplně užije 8,5 minutová písnička. No a bylo by to úplně pro všechny rockery, ať jsou v práci nebo cestují z práce nebo cestují do práce, anebo jsou prostě doma a užívají si pohodičku. Prostě pro všechny Metallica. A tak to je. Tahle muzika se hodí opravdu pro všechny.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.

0: elektrikáři AC/DC a TNT a vy posloucháte do finále jdoucí váš oblíbený večerní pořad Rok na přání s vaším kapitánem na vlnách slušný rokový muziky Jirkou Vajgizem na Rok Rádiu, aby bylo všem jasno. No a teď tu máme vzkaz od jednoho kamionáka, Balu Toking. Ahoj kapitáne, zahraj mi prosím Debustrol a Abu pro moji milovanou ženu, která mi nechala u tebe zahrát na cestu do Belgie, že jí moc miluju a děkuju, že tu pro mě je a taky pro naše děti. Děkuju ti, Balů, Jirka. Tak jo, hele, ty budeš asi pěkný medvídek, když máš přezdívku Balů a Jirka je skvělý jméno. Tak a máš skvělou ženu, ty jsi nechal zahrát jí, ona tobě, vy jste prostě ideální rodinka.
1: Rok na přání. Rok Rádio.

Přátelé námořníci, dneska se musíme rozloučit úplně bleskově rychle, aby jsme stihli zahrát ještě poslední píseň, protože i o ní sám stojím. Psal mi tady zajímavou zprávu pan, který napsal, tady Šluka Smek Prásk, prosil bych zahrát pro Adélku Vinče, moji nevlastní sestru, dceru Randolfa Vinče, tvého věrného pasažéra, slavila včera 21 let a přála by si píseň od Neny 99 Luftballons. Tak děkuji a přeji hezký zbytek večera, tvůj věrný posluchač Lukáš M. Jasně, jdeme hrát a s 99 balónama se s váma dneska loučí váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Přeju vám všem plodný večer a těším se na vás v pátek v 18 u roku na přání. Do té doby se mějte, jak chcete a něco pro to dělejte. Pič!

0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Zítra začínají prázdniny, tedy popravdě normálnímu člověku to může být úplně ukradené, protože pro ně je stejně rozhodující termín dovolené, ale ta věta působí pěkně. A taky je pozvánkou na první letní víkend, takže kam během něj vyrazit? V sobotu třeba do Zdounek, malebného městečka u Kroměříže, kde se koná již třetí motorkářsko-rokový festivále, kromě všeho tradičního, hlavně to papání bývá moc fajn. Vás ve Zdounkách čeká nabitý line, posuďte sami. Šoči, Znouzecnost, Jamaron, Vojtáno, Vitrio, Proteus a Kráva, ta je Kašparova. Start session, kterou bude moderovat moje motokecí maličkost, je ve 13 hodin. Stary fandou či fandicí Hondic, jeďte do moravského krasu do Kštin. Tam se už od pátka bude konat sraz fandů značky Honda. Omezený rokem výroby, budou tam kousky této značky 1989 a starší, což dost často bývají fakt libové kousky, které stojí za to, byť i jen zhlédnout. Když někde napíšou, že leží v blízkosti rakouských hranic, není to nikde tak platné jako v dědině Šejby, odkud je to na ně jen 1400 metrů. Tam se o víkendu uskuteční první ze čtyř motovíkendů, prý pro vyzrálé motorkářky a motorkáře. Nevím, jestli to zralý znamená jako, že uleželý, ale zjistíte to, pokud do Shape dorazíte a navíc si užijete fakt krásný točky v Novohradských horách. Je toho prostě dosti, tak směle, za prázdninama.
0: Rock Radio, Motokeci.

Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rockovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu.
2: Je 10.

0: Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
1: Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký Bill. Zdravíme posluchače Rock Rádia a těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokejch.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Sobotní rockový referendum nabídne další várku letošních novinek. Jedničku mají Black Label Society s albem Engines of Demolition. Dvojku dostali Foo Fighters a jejich novinka Your Favorite Toy. Nebo můžete zvolit Jeffa Tata a jeho Operation Mindcrime 3. Hlasujte na našem webu rockoviradio.cz. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží.

levá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě a non-stop.

0: poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Srovnejme si čas. Přesně za 20 minut se sejdeme u stolu.
3: Nemám hodinky.
2: Dobře, tak za 15.
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Já už na vás tluču půl hodiny a vy furt nic. Vy to jsou rány, nevíte, kdo přitom má spát.
2: To nevím.
1: No já přeci, Jirgot, já.
2: No a proč na mě křičíte? To jste nějaký inteligent.
1: Člověče, že byste hulákal taky. Kdyby vám taky někdo mlátil do zdi. A neříkejte mi, že ne.
2: No moment, moment, počkejte. Proč bych na vás měl hulákat?
1: Musím fakt, člověče, netvářte se, jako kdybyste nevěděl, o co jde. No, to přeci každý civilizovaný člověk ví, že když tluče a někdo na něj zatluče, že na něj tluče proto, aby netlouk.
2: Jo, ale v noci.
1: Ve dne nebo v noci. Každý normální člověk přeci ví, že když slyší takhle zabouchání na zeď, že to znamená klid. No tomuhle bouchání přeci rozumí každý magor, ne? A vám jako extra magorovi to extra říkám, ale naposledy.
2: Víte co?
1: Rozumíte?
2: Počítejte si do 10, jo?
3: Co chceš, táto?
0: Rock Radio. Konec legrace.

si ráno pro ten atentát. Desítky nevinných

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák? Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka? Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svejch. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockový rádio CZ. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: A pak jsme šli do takového podniku tady, jo. A my jsme si mysleli, že to je kulečník. No, tak ten blezen. No a, poskej se. Normálně hledáme ty koule. A on tam nějaký chlap.
2: Ty jsi poprskal botu.
1: A to, promiň, ale dělal striptýz, to si vy jste mladý, tomu nebudete vůbec rozumět, ale Ježiš, nás to tak vzalo, ty blaho, to mě konkrétně nejvíc.
0: Rock Radio, konec legrace.

0: poznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Dobrý den.
3: Guten Tag.
2: Dobrý den.
3: Guten Tag.
2: Dobrý den.
0: Rock Radio. Konec legrace.